Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul proud.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, bylo jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky, ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně pokoušeli jsme se, ale pak najednou přišla taková botočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. Samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo. Na Mejdanu, prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobola.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 6 hodin. Cestou z Písku na Plzeň po 20 vás přibrzdí nehoda 3 aut v Losiné. V Ostravě vyšetřují bouračku na Rudné směrem od Havířova na nadjezdu Místecké a už je taky špunt v podobě srážky nákladňáku s osobákem. Na průjezdu Litomyšlí mezi Kruháky ten Šťouchanec je blíže k Penny a přicpává se více směr od Hradce na Svitavy. A jedete-li z Bystřice nad Pernštejnem směrem na Žďár nad Sázavou po 19, tak je nehoda na obchvatu Nového Města. Je tu nový den, čtvrtek, 11. června 2026 a přeji dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Killian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na killiangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes nejprve většinou zataženo, zejména v severní polovině, místy zaprší. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Americký cyklista Simons vyhrál 4. etapu Tour Auvergne-Rhône-Alpes po úniku před pelotonem. Zajistil si tak 8. vítězství v kariéře. V čele průběžného pořadí zůstal Francouz Boden. Serena Williamsová má na turnaji v Berlíně odehrát deble společně s Karolínou Muchovou. Mluví tak o tom britská média. Po návratu na kurty každopádně zvažuje i start na Wimbledonu. Americký lékař s podezřením na ebolu opustil po 3týdenní karanténě nemocnici na Bulovce. Nic mu není. Náklady na jeho hospitalizaci ve výši necelých 4 milionů korun uhradí Američané. Angličtina už nebude povinná od první třídy, školy si budou moci vybrat, jestli ji začnou učit v první nebo až ve třetí třídě. V 5. ročníku ale musí žáci dosáhnout stejné úrovně. Změna má platit od září 2028. A nakonec na brněnském náměstí Svobody se od 16. do 21. června uskuteční akce Brno Grand Prix. Nabídne setkání s jezdci MotoGP, výstavu motorek, simulátor F1 i promítání tréninku a závodu Velké ceny. Více starosta městské části Brno Střed Vojtěch Mencel.
5: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek. Jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
4: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
3: Classic Rock.

Dobré ráno, Šimi nám přečetl zprávy pro Nový den i s tenisovou senzací, kdyby měla čtyřhru v Berlíně hrát navrátivší se Serena Williamsová po boku naší Karolíny Muchové. Uvidíme, jestli se Serena na kurt dostane dneska v londýnském King's Clubu, protože její parťačka Mboková v utkání proti naší Plíškové ošklivě uklouzla a ten duel nedohrála. Tak uvidíme. Jinak doporučuji. Jestli jste v Liberci nebo někde po okolí, stejně má být hnusně. Dneska si ven tenis hrát nepůjdete. Tak vyražte na Pinchesovou exhibici. Totiž v republice jsou švédští mistři světa Persson s Waldnerem. Včera byla exhibice v Praze a musím říct, že je to pro oko velmi lahodící. Přiznám se, že já nejsem úplně fanoušek exhibicí a revivalu, kdy se hraje jakože jako, ale prostě co tihle dva pánové dokázali a ještě u toho vypadali opravdu jako malí kluci, které to furt baví, jako bylo to velice příjemné i vidět české legendy jako Ivetu Vacenovskou a Petra Korbela. Takže pokud to v Liberci zvažujete, jak říkám, stejně má být hnusně, tak jestli máte možnost a chuť, doporučuji jít se na pingpongovou exhibici švédských mistrů světa podívat. Koukám na hodiny, je 7 minut po 6. Dobré ráno s Ozzy Osbornem z Beatu.

Dobré ráno, je 11 minut po 6. a z centra z Prahy o Pletalovy ulice teď startují účastníci vzpomínkové jízdy historických automobilů Tisíc mil československých. Veteránské jízdy do Bratislavy a zpět se letos účastní 130 posádky. Trasa vede přes Kolín, Čáslav a nově také přes Vysočinu. Příjezd do slovenské metropole je v plánu na 17. hodinu. Zítra se účastníci povozí po krásách Slovenska a v sobotu v 5 odpoledne by se opět měli vrátit do Prahy. Cíl bude před budovou Národního technického muzea. Teď už byste první krásná stará autíčka mohli potkat na 12. Jedou na Český Brod a na Kolín. A nejedou sami na Kolín.

Existuje historka o vzniku této hymnické skladby kapely Mountain Leslieho Vesta. Na koncertě vypadl proud a v tom potemnělém sále tak začal bubeník Corky hrát solo a začal tam řádit, což rozparádilo i jednu faninku, která tam tančila na pódiu, vyškrávala se na pódium, začala tančit a tam prý nějak vznikl ten slavný refrén Mississippi Queen, tak jak jsme ho poslouchali na beatu ve čtvrtek po ránu 11. června, teď už máme 18 minut po 6. To je asi ta nejdůležitější informace, kterou po ránu potřebujete dostat. Jestli by se vám též hodily informace ohledně počasí, tak je před námi další deštivý den s proměnlivou oblačností a se skromnými teplotami do 18 stupňů. Pravda, na jižní Moravě někde teploměr ukáže i 20. Zítra to bude obdobné a ani o víkendu to nebude úplně bez přeháněk, ale ty teploty ty už by se měly dostat nad hranicí 20. A koukala jsem na vyhlídku na další týden a ta je taková, že od druhé poloviny by zase mělo být až skoro 30 stupňů.

Země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře a gramofony chrčí škoda lásky. Kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

Michal Prokop v triu s houslistou Honzou Hrubým a kytaristou Pavlem Marcelem budou hrát pozítří v sobotu večer v Příbrami na náměstí na setkání evropských hornických měst. Dneska můžete jít na koncert Luboše Pospíšila, který hraje v Domažlicích na Kovárně. No a pokračuje v Hradci festival Rock for People. Největšími hvězdami asi dneska budou američtí Limp Bizkit, ale užijte si tam třeba i Vltavu Roberta Nebřenského anebo kapelu Vohnout. Pokračujeme z Juriáši na beatu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a už se těším, jak si společně s vámi dám kávu, ale nejprve bych chtěla ještě varovat řidiče, že už nám trošku houstne příjezd do Brna po D1 od Prahy, kamiony, první zádrhel od 179. kilometru. Ještě ukřížení s bratislavskou dálnicí na 195. kilometru byla v levém pruhu nehoda, ale teď tam vyšetřují mimo jízdní pruhy. Jedete-li z Písku na Plzeň po 20, tak v Losiné je nehoda 3 aut. V místě té bouračky ten hlavní průtah obcí úplně zastavili obousměrně, takže tam budete kličkovat po místních uličkách. Na 35 na trase Hradec Svitavy zase je nehoda v Litomyšli mezi kruháky, blíže k Penny se srazila dvě osobní auta a nákladák. A zdravím taky Býťáky na trasu Bruntál Krnov, to je silnice 45, tady je bouračka kousíček za obcí Nové Heřminovy. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve většinou zataženo, zejména v severní polovině, místy zaprší. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ostravští fotbalisté mají nového trenéra, Romana Skuhravého ze Slovácka. V Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Česká televize uplatnila vůči Václavu Moravcovi sankce za porušení konkurenční doložky. Zároveň mu zastavila měsíční platby z této doložky. Sám Moravec ji ale považuje za neplatnou. Dárců krve v Česku ubývá, chybí hlavně noví prvodárci. Starší dárci jsou postupně vyřazováni kvůli věku. Práce na revitalizaci slepého ramene Jizery u Mladé Boleslavy v Podláskách pokračují a projekt se opět posunul o významný krok.
2: V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, které dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec ČES přestaví elektrárnu Orlík na přečerpávací zařízení pro ukládání elektřiny. Do roku 2033 má mít ve vodě energii 750 MWh, což odpovídá spotřebě asi 80 000 domácností. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tak dnešní ráno je čtvrteční, konkrétně s datem 11. června 2026. Na Klatovsku ve Velharticích v hospůdce na Kovárně hraje pozítří Odysea a třeba právě tam můžete popřát k dnešním narozeninám jejich kytaristovi Radku Andrejsovi.

Dneska má narozeniny kytarista Odyssey Radko Andrejs, ale taky inženýr Magor, mořský vlk a kapelník Třech sester, anebo Ota Váňa, nejmladší z Kabátu. A o víkendu dooslavíme dnešní 77. holobrátka ze ZZ Top bubeníka Franka Bearda. Dneska je taky světový den rysů. Ne, prosím vás, schovejte pravítka u hloměry či redisperka, myslím rysa jako šelmu kočkovitou. Teď už na beatu kocour Iggy Pop.

Možná, že o víkendu skončí letošní ročník basketbalové NBA. New York Knicks totiž dneska vyhráli doma v Madison Square Garden čtvrtý finálový zápas se San Antoniem a stav série hrané na 4 výhry je z jejich pohledu 3-1. Knicks dneska vyhráli o bod. Tak to asi odkoukali od Pardubičáků, kteří dneska hrají 5. finále v Nymburce. Doma byli taky a dokonce v obou případech lepší o jediný bod, a tedy za stavu 2-2 na zápasy ještě dneska nové české mistry znát nebudeme. Dneska se tedy hraje v Nymburce, rozhodnuto by mohlo být v sobotu v Pardubicích.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na výjezdu z Loun na Prahu je bouračka. Je to kousíček za Louny u Chlumčan na 44. kilometru a jde o srážku dvou osobáků. Do Liberce dneska přijedou odehrát pingpongovou show švédští mistři světa Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Mimochodem, to je furt fešák a sympaťák. No ale na příjezdu do Liberce od Chrastavy je nesympatická kolona. Zaseknete se u stráže, protože u Géčka v Liberci na mostě nad Globusem se jezdí jenom jedním pruhem a ztratíte tam teď asi čtvrt hodinku. A pokud jdete do práce nebo na čtvrteční výlet vlakem, tak po nárazu spoje do spadlého stromu na trati teď mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohrad a Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou jezdí náhradní autobusy. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000. Korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Za mořem dnes začne v pořadí 23. fotbalové mistrovství světa. Více sporták Petr Plintovič.
5: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře v nadmořské výšce 1600 metrů.
3: Mistrovství světa startuje dnes večer v 21 hodin našeho času zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou. Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Josefa Mašína, bylo jí 92 let. Po popravě otce nacisty a pozdější perzekuci komunisty přišla o celou rodinu a sama byla vězněna. Celý život měla problémy se zaměstnáním a pracovala jako myčka laboratorního skla. Rusko bude moci zabavovat majetek svým občanům, kteří se v zahraničí dopustí přečinu proti zájmům státu. Zákon podepsal prezident Putin. A nakonec Evropská komise nařídila firmě Meta obnovit bezplatný přístup konkurenčních AI asistentů k WhatsAppu. Opatření má zabránit poškození konkurence, protože podle komise Meta zneužívá dominantní postavení omezení přístupu. Firmě hrozí pokuta ve výši přes 4 biliony korun. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat, dáme si Aerosmith.
2: Rádio Beat. Klasik rock.

Čtvrtek 11. červen 2026 a v 7 hodin 11 minut Rádio Beat. Nevím, jestli vám na záchodě taky hraje rádio, ale můžete se tam třeba mrknout na naše facebookové stránky, kde si můžete prohlédnout fotky a videa ze včerejší rokové pumpy, co jsme měli kousíček od Hradce Králové. Mimochodem moc děkuju za elektrikáře. Jak jsem říkala, byla jsem napříjmu, hezky jsem si Big Balls užila a děkuju i za ten milý vzkaz. A když už zabrousíte na náš Facebook, tak je tam taky nově záznam z rokové zpovědnice Dana Kohouta, když tady byl na návštěvě Norby Kováč. To jsem taky slyšela a když jsem to slyšela, tak jsem si říkala, ne. Norby tady má sebou i nějakého kamaráda, protože to, co jsem slyšela z toho vysílání, to nebyla jedna kytara, to tady minimálně hrají dvě. A teď koukám na ten záznam i s tím obrazem, a on to všecko opravdu Norby odehrál a něco i odspíval sám. Tak já vím, že je to velký borec, ale teda panáček. Takže můžete na to mrknout, jinak nejbližší koncert Norbyho s triem Ivana Hlase bude v sobotu v Litovli na náměstí. No a když už budete na našem Facebooku a pokud jste fanoušky kapely Rolling Stones, kterou si hned pustíme, tak si tam taky můžete prohlédnout krátké video pořízené na italském Stromboli, jak se tam v úzkých uličkách, v maličkém Piaggio, v takovém farmářském vozítku prohání sám velký Mick Jagger.

0: Minulý týden jsme v rokové zpovědnici, měl by Norbyho Kováče, záznam si můžete prohlédnout na našem YouTube kanálu, taky zpíval maďarsky a v Budapešti se konalo mistrovství světa ve sportovním dřevorubectví. A víte, že mezi špičkovými dřevorubkyněmi jsou i Češky? Vítoši mi poví víc.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Čeští sjezdaři na divoké vodě absolvovali úvodní dva závody světového poháru v Maďarsku. Kanoistka Marie Němcová získala kompletní sadu medailí, zlato v deblkánoji, stříbro na kánoji a bronz v kajaku. První v dlouhém sjezdu byl kanoista Matouš Bajer. Česká reprezentantka ve sportovním dřevorubectví Karolína Urbanová vybojovala stříbro na premiérovém mistrovství světa žen Steel Timber Sports v Budapešti. Zároveň vytvořila světový rekord v disciplíně Standing Block Chop časem 23 sekund. Titul mistryně světa získala Kanaděnka Andrea Hand. Americký dostih Belmont Stakes vyhrál hřebec Golden Tempo, navázal na vítězství v Kentucky Derby a ovládl tak dva dostihy trojkoruny. Trenérka Devoxová se stala první ženou historie, jejíž svěřenec vyhrál více než jeden závod trojkoruny. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak je mi jasné, že vy máte dřevorubecký sport v malíčku, ale jenom se vrátím ke Karolíně Urbanové z Nenačovic, která skončila na mistrovství světa v Budapešti druhá za Kanaďankou. A jak Šimi říkal, stanovila světový rekord v disciplíně Standing Block Chop. Tak to je simulace kácení stojícího stromu. Závodník, či v tomto případě závodnice, musí za pomocí závodní sekery přeseknout vertikálně ukotvený dřevěný blok o průměru přibližně nějakých 30 cm. Jde samozřejmě o čas a Kája to zvládla za necelé 23 sekundy. A pak ještě vytvořila národní rekord v přesekávání ležícího kmene. Tak, vy prosím vás, spěchejte pomalu, netrhejte rekordy v provozu, pokud jste nuceni lelkovat či přeplánovat čtvrtek v nějaké té koloně už takhle 4 minuty před 7:30, tak varujte ostatní býťáky, nejlépe přes linku 210 32 33 34 nebo přes býťáckou aplikaci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé a na Kolín najíždějí historická autíčka účastníci retro jízdy 1000 mil československých. Vy pokud teď sjíždíte z Velkého pražského okruhu na ulici k Barandovu, pozor, je tam nehoda u odbočky na Slivenec a jde o hromadnou nehodu, srážku 4 aut. Na výjezdu z Loun na Prahu je taky nehoda na dálnici za Chlumčany na 44. kilometru D7 se srazila 2 auta. Prosím vás, opatrně na chodce, protože spod těch deštníků špatně sledují dopravu. Motorkář sražil pěšáka v Brně na Jedovnické ulici, kolizi nákladňáku s chodcem, ano, teď řeší v centru Veselí nad Lužnicí na Jateční, anebo na náměstí v Dolním Bousově auto srazilo dokonce 2 lidi. No a do býťácké aplikace přišla zpráva od Tomína, čau Kachno, po D6, to je Karlovarská dálnice, zhruba na 50. kilometru směrem na Prahu jde chodec.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká sprinterka Manuel byla na mítinku Diamantové ligy v Oslu druhá časem 50-13 sekundy. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do tohoto seriálu osmým místem a hodem 55-94 metrů. Michal Pavlíček večer převzal zlatou cenu OSA za celoživotní tvorbu napříč žánry i dlouhodobý vliv na českou hudbu. Pražská muzejní noc se v sobotu uskuteční už po 19. Do večerních a nočních hodin se otevře více než 60 muzeí, galerií a dalších institucí.
2: Hlavním dějištěm muzejní noci bude hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Tady budou koncerty, kreativní workshopy nebo i relaxační zóna. Večerní Florence také rozáří 10-metrový model měsíce Lunalon, který právě pro tuto akci zapůjčila brněnská hvězdárna a planetárium. V letošním ročníku se poprvé připojí také Národní galerie Praha a Rottmajerova vila. Otevřený bude i Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác anebo klášter svaté Anežky České. Všechna místa hledejte na webu pražskamuzejninoc.cz. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Už jen 11% Evropanů považuje USA za spojence. Důvěra dál klesá od návratu Donalda Trumpa a většina lidí nevěří, že by nám Spojené státy v krizi pomohly. A nakonec Google rozšířil svůj live překladač z původních 5 na 70 jazyků, a to včetně češtiny. Jde o živý překlad konverzace do sluchátek, nabízí také přepis mluveného slova s rozlišením více mluvčích. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola čtvrtá. Skate, punk a park. Rok 1988. Je, co jsem se narodila. Tak to se těším. Čte Honza.
2: My jsme dlouho byli normální děti v normálních kalhotech a svetrech s účesem ostříhaným podle hrnce. Ale pak jsme začali jezdit na skejtu a záhy na to poslouchat punk a to dost změnilo. Vyrůstali jsme v době, kdy pokud si nebyl většinově socialisticky šedivej, tak bylo mezi mladejma lidma běžný být součástí nějaký komunity. Ty lidi spojoval nějaký světonázor, činnost nebo hudba, kterou poslouchali, často taky oblečení, účes a další věci. Takže byli vexláci, co poslouchali disco, metaláci, čundráci, pankáči, novovlňáci, depešáci, kjuráci a podobně. No a taky existovali skejťáci. Šlo o úzkou partu lidí zabývajících se sportem, který byl u nás v republice opravdu ještě v plenkách. Skejťáci jako kdyby do socialistického zřízení spadli z Marsu, vyloženě se tam nehodili, mluvili specifickým slangem, jezdili v barevných hadrech, byli jiní, vysmátí a měli v sobě nějakou revoltu. Ten sport nás začal bavit. Pomalu jsme se začali seznamovat s ostatníma a postupně se stali součástí tvrdýho jádra téhle subkultury. Na prkně jsme pak s bráchou projezdili přes půlku života a když jsme začínali hrát s kapelou Vohnout první koncerty, tak to bylo často pro kámoše na skateových nebo snowboardových závodech a obecně jsme byli braní jako skateová kapela. Ale to hodně předbíháme. Zhruba ve stejný době, kdy jsme se teprve stávali těma skejťákama, se nám taky do rukou dostaly první nahrávky punkových kapel. A jezdit na skejtu a poslouchat punk se nám najednou zdálo být jako to nejlepší možný trávení veškerýho volného času. K punku, nový vlně a podobně, která nás tak oslovila, nebyl v té době snadný přístup. Moc oficiálně neexistovala, nešla koupit, protože se nesměla vydávat a nebylo možné, aby si ji slyšel někde v rádiu nebo dokonce viděl v televizi. Nahrávky se šířily na kazetách pokoutně mezi lidma a většinou šlo o amatérský záznamy z koncertů, který byly nekvalitní, ale díky tomu hodně autentický. Možná i tím tajemným procesem to tenkrát přitáhlo tolik mladistvejch, který už nebavil český rádiovej střední proud. Kopírovali kazety, vyhledávali koncerty, ojedinělí kluby a chodili provokativně oblečený. Takže byla spíš jen otázka času, kdy se to přes nějaký kámoše či spolužáky dostane k nám. Když se tak stalo, tak nám bylo okamžitě jasný, že to je ta správná hudba. Doma řvali z kazeťáku Plexis, Shanov, Zóna A, HNF, FPB a další kapely z domácí scény. Z ciziny pak nejvíc Dead Kennedys, Exploited, Sex Pistols a tak. Změnili jsme radikálně šatník, začali nosit roztrhaný hadry, náušnice a spínací špendlíky, naše vlasy začaly nabejvat provokativních podob, což u rodičů nebudilo velký nadšení, protože tyhle věci tenkrát na školách neměli moc rádi. Stáli jsme tak rozkročený mezi skejtem a punkem, což byly koníčky, které si navzájem nepřekážely, spíš naopak. Byla to tenkrát klasická kombinace, protože skejťáci poslouchali skoro výhradně tvrdý kapely, možná i proto, že hip-hop byl ještě v plenkách. Začali jsme poznávat další lidi, další party, další místa a naše teritorium se rozšířilo na celou Prahu. Bylo spousta hospod, kde nalejvali nezletilým a chodila tam ne solidní společnost. Ale přece jenom jsme měli jednu základnu a to zcela zásadní. Byl to Čapaják. Park u nás na Vinohradech před základkou, do který jsme všichni chodili a který se dneska jmenuje Lobkovicovo náměstí. Říkali jsme mu prostě

Dneska si v Hradci na Rock for People užijete i vohnout. Zítra hrají na Českopolském festivalu v Těšíně a v sobotu odpoledne na Lážo Plážo Festu u Štěrkáče v Otrokovicích a pak večer kousíček od Lanškrouna na Rudoltické pouti. A příští čtvrtek budou v Praze v O2 Univerzu znít hity kapely King Crimson z 80. let. Jeden kousek si teď pustíme a já pustím i lístky na kapelu Beat, ve které hrají i kytarista a basák z nahrávky, kterou teď dám. A stačí mi aspoň jedno z těch dvou jmen poslat, napsat do beatácké aplikace a třeba vám pak obratem pošlu dva lístky na příští čtvrtek do Univerza.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a nová nehoda je na devítce mezi Líbeznicemi a Zdiby. Další rána je třeba v Plzni na Přemyslově směrem do centra na úrovni autobusáku. Stále se řeší srážka 4 aut v Praze na ulici k Barandovu na křížení nebo na té křižovatce, co se jezdí na Slivenec. Kolona je jak od barandovského sídliště, tak z okruhu. Tam se taky špatně na tom 16. kilometru D0 sjíždí. No a ani dnes se v Praze neobejdeme bez nehody na Kbelské za Novopatskou. Je to směrem na Ústeckou dálnici. A pokud jedete na Liberec z Chrastavy, tak počítejte, že se zaseknete na 35 u Stráže nad Nisou, protože jak je ten most u sjezdu na Růžodol, tak to tam stáhli jenom na jeden pruh. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes proměnlivá převážně velká oblačnost, během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů. Zítra na západě a jihozápadě Čech zataženo postupně s občasným deštěm, na ostatním území nejprve slunečno s možností mlh, dopoledne od západu přibývání mraku a přeháněk, večer v Čechách déšť četnější. Teploty 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Karolína Plíšková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Mboková zápas skrečovala kvůli poranění kolena za stavu 6-2 a 4-3. Plíšková se utká s vítězkou duelu Bousková-Vekyčová. Prezident Pavel dnes ráno odstartoval jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na trať vyjelo 130 historických vozů. První byl Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Šumavský areál Ski and Bike Špičák zahájí v sobotu každodenní sezonu. Dosud se jezdilo jen o víkendech. V létě funguje jako bike park, v zimě jako lyžařské středisko. Více Karel Samec.
4: Nabrali jsme dostatek instruktorů do naší bajkové akademie a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku. V červenci pořádáme příměstský tábor opět zaměřený na kola. Půjčovnu jsme také vybavili modely nových dětských kol a dalších cyklovybavení pro děti od 6 do 14 let. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou singletrackovou trať o délce 3,5 km a ta vyhovuje právě dětem.
3: A nakonec humanoidní robot Unity G1 vystoupal při expedici na ekvádorský vulkán Chimborazo do výšky asi 6200 metrů. V průčím terénu mu ale pomáhali lidé. Do budoucna chce i na Everest, kde by mohl pomáhat třeba s úklidem odpadu nebo při záchranných akcích. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Katkou a Def Leppard.
2: Classic rock.

Lepárdi na beatu v den, kdy je světový den jiných kočkovitých šelem, a to rysů. Mají tlapky jako sněžnice, ryt ostrovit údajně dokáže zahlédnout malou myšku až na vzdálenost 75 metrů. No a ten jejich krátký ocásek, obvykle ne ani 20 cm, tak tenhle ten pahýlek jim pomáhá uchovat tělesné teplo a vyhnout se omrzlinám v drsném podnebí. Dneska bude pršet.

0: čtvrtek 11. června 2026, už 8 hodin a 16 minut a dneska se v Nymburce hraje páté finále naší nejvyšší mužské basketbalové soutěže. Letošní krále ještě ale večer nepoznáme, to případně až v sobotu v Pardubicích, protože stav série momentálně, ta série se hraje na 4 výhry a je to teď 2-2. Nymburk taky doma oba zápasy vyhrál, ale chtěla jsem mluvit o Pardubických, protože ty vyhrály oba zápasy doma o jediný bod. A tak inspirovali kolegy z New Yorku, protože ti dneska o pouhý bod udolali San Antonio. A to v půli ztráceli o 27 bodů. V finále NBA tak Knicks mají rozehráno parádně 3-1 na zápasy a mohou tedy o víkendu už slavit titul.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Ský alpinismus má velkou šanci zůstat na zimní olympiádě i v roce 2030 ve francouzských Alpách. O definitivním zařazení rozhodne zasedání Mezinárodního olympijského výboru 24. a 25. června. Trenérka stolních tenistek Renata Štrbíková po 3,5 letech končí u reprezentace. Od 1. července nahradí Francouz Berger. Volejbalový kouč Zdeněk Sklenář skončil po 3 letech u extraligového Zlína. Tým pod jeho vedením obsadil letos 10. místo, což bylo nejlepší umístění. Loni skončil 12. a předtím 11. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Show pokračuje dál a taky festival Rock for People v Hradci. Tak v neděli tam kromě Iron Maiden nebo Saxon včera ukrytých v rockové detektivce bude třeba i Dan Bárta v Alicí. V sobotu je máme v Chrášťanech na Buddies Festu. A teď na beatu.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Jak už jsem říkala, Dan Bárta s Alicí zaspívá v neděli na Rock for People. Pokud teď jedete do Hradce Králové po Hradubické, to znamená od Pardubic,

0: Po 37, tak pozor, u Stéblové se seká provoz, je tam kousek dál nějaká nehoda. Bouračka je taky na dálnici z Prahy na Ústí. Na 4. kilometru počítejte s tím, že na 6. kilometru, na 4. začíná kolona, na 6. se srazila 2 osobní auta. A pokud na D8, tedy ústeckou dálnici, najíždíte po 9 od Neratovic, tak mezi sjezdem na Líbeznice a mezi Zdiby je taktéž nehoda a přicpává se to tam obousměrně. Tak dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká sprinterka Manuel byla na mítinku Diamantové ligy v Oslu druhá časem 50:13 sekundy. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do tohoto seriálu osmým místem a hodem 55:94 metrů. Michal Pavlíček večer převzal zlatou cenu OSA za celoživotní tvorbu napříč žánry i dlouhodobý vliv na českou hudbu. Pražská muzejní noc se v sobotu uskuteční už po 19. Do večerních a nočních hodin se otevře více než 60 muzeí, galerií a dalších institucí.
2: Hlavním dějištěm muzejní noci bude hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Tady budou koncerty, kreativní workshopy nebo i relaxační zóna Wettmayerova vila. Otevřený bude i Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác a nebo klášter svaté Anežky České. Všechna místa hledejte na webu Pražská muzejní noc. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Už jen 11% Evropanů považuje USA za spojence. Důvěra dál klesá od návratu Donalda Trumpa a většina lidí nevěří, že by nám Spojené státy v krizi pomohly. A nakonec Google rozšířil svůj live překladač z původních 5 na 70 jazyků, a to včetně češtiny. Jde o živý překlad konverzace do sluchátek, nabízí také přepis mluveného slova s rozlišením více mluvčích. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

give in without a fight, nevzdávej se bez boje. Tak vy můžete už za chviličku po deváté se utkat s dalšími býťáky o knížku Ivana Burdy Pláču smích. Možná, že vám hrdina tohoto titulu bude připadat trošku povědomí. Jede věkem z kopce, ale nebrzdí, což vede k mnoha komickým i hloubavým situacím. K ukrytému interpretovi vás bude vejvodák směřovat svými nápovědami a doková detektivka na beatu začíná už za 17 minut.

Tady na Beatu se taky už hodně těšíme na pátek, který bude už zítra, protože v pořadu Rockerova rána si bude Vejvoďák zítra povídat s bubeníkem hvězdného jména. Přijde Mickey D, to znamená současný bubeník kapely Scorpions, který hrál taky u Kinga Diamonda nebo s Motorhead, ve studiu vypomáhal kapele Halloween a má novou partu, která se jmenuje Leg s Legion. Více Mickey D zítra po 9. na Beatu. No a teď do té 9. už nám chybí jenom 13 minut. Furt se to přibližuje.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 na příjezdu do Liberce od Chrastavy zavřeli u sjezdu na Géčko v obou směrech levé pruhy a ztratíte tam teď čtvrt hodinu a prosím vás večer pingpongisti v Liberci ode mne pozdravujte Jürgena Persona. Na ústecké dálnici na Prahu je nehoda, právě od Prahy na Ústí. Na 6. kilometru se srazila dvě auta, kolona je teď ze 3. kilometru. A pořád se taky brzdí na 9. u bouračky mezi Líbeznicí a Zdiby před nájezdem na ústeckou dálnici. A za chviličku budou najíždět na Husovo náměstí v Polné účastníci historické výšky 1000 mil československých. Škoda jenom, že jim úplně nepřeje počasí. Já vám přeji hezký čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes proměnlivá převážně velká oblačnost, během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů. Zítra na západě a jihozápadě Čech zataženo postupně s občasným deštěm, na ostatním území nejprve slunečno s možností mlh, dopoledne od západu přibývání mraku a přeháněk, večer v Čechách déšť četnější. Teploty 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Americký cyklista Simons vyhrál čtvrtou etapu Tour Auvergne-Rhône-Alpes po úniku před pelotonem. Zajistil si tak 8. vítězství v kariéře. V čele průběžného pořadí zůstal Francouz Boden. Serena Williamsová má na turnaji v Berlíně odehrát debl společně s Karolínou Muchovou. Mluví tak o tom britská média. Po návratu na kurty každopádně zvažuje i start na Wimbledonu. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Jde asi o 120 miliard korun ročně. Nemocí trpí přes milion lidí a do roku 2030 může přibýt dalších 300 tisíc pacientů. Ministerstvo zdravotnictví a lékaři připravují plán do roku 2035, který má omezit vznik i dopady cukrovky. Železniční most na Pražské Výtoni lze opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Oznámili to odborníci z mezinárodní expertní skupiny s tím, že po rekonstrukci může sloužit nejméně dalších 100 let. A nakonec, na brněnském náměstí Svobody se od 16. do 21. června uskuteční akce Brno Grand Prix. Nabídne setkání s jezdci, MotoGP, výstavu motorek, simulátor F1 i promítání tréninku a závodu Velké ceny. Více starosta městské části Brno Střed Vojtěch Mencel.
3: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek. Jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
2: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Tak věřím tomu, že Loša, který s námi včera strávil skoro celý den v Holohlavech na beatové pumpě, takže byl potěšen touhle muzikou od skupiny Kiss, I Was Made For Loving You, Baby na konci. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, tohle je poslední detektivka v tomto týdnu. Hrajeme o knížku, která se jmenuje Pláču smích od Ivana Burdy. Ivan Burda jako autor této knížky tak knihu i podepsal a věnoval jí Býťákovi, ale to neznamená, že ji může nebo nemůže vyhrát i nějaká Býťačka, což se klidně při čtvrtku může stát. Pláču smích je knížka o staříkovi, který už toho, že ho v životě zažil dost, má rád Mišíka, celkově žije rockovou muzikou a nastavil si ten svůj život, který jako postupně jako stárne do svých kolejí vlastních a je to celkem sranda. Máte-li chuť tuhle knížku mít, musíte podle nápověd, teď se mi tam nerýmuje knížku mít, musíte podle nápověd uhodnout detektivku na rádiu být. No dobře, jako jí přes ruku ta básnička, ale nakonec se to dalo sfouknout. Pojďme hned na první indicii a v té se podíváme, dobře poslouchejte, na jednoho z největších bordelářů.
1: Samotný objev penicilinu Alexandrem Flemingem byl náhodný a měl zásadní vliv na rozvoj antibiotik. Dne 3. září 1928 pracoval Alexander Fleming jako bakteriolog v laboratoři pro infekční nemoci na St. Mary's Hospital v Londýně. Fleming pracoval s bakterií Staphylococcus na Petriho misce, ale po návratu z krátké dovolené si všiml, že jedna z míst, kterou zapomněl zlikvidovat, obsahovala zelenou plíseň Penicillium notatum. Co bylo pozoruhodné, bylo to, že bakterie kolem plísně zemřely, zatímco okolní bakterie v růstovém médiu rostly normálně. Fleming si uvědomil, že plíseň produkuje nějakou látku, která dokáže zabít nebo zastavit růst bakterií. Tento objev byl základem pro další výzkum, který nakonec vedl k izolaci a vývoji penicilinu jako léčiva.
0: A tohle všechno velice dobře známe, pokud jsme chodili do školy samozřejmě. 210, 32, 33, 34, nebo ne, pokud jsme chodili do školy. Pokud si to pamatujeme ještě ze školy, tak je to správně.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na Radio Beat.
3: Jsem zvědav, jak budeme dneska dlouho čekat na vítěze. Radio Beat 210 32 33 34, to je naše telefonní číslo. Haló?
4: No čau, a kerej ty seš?
3: Nazdar, ty loupežníku, ty jsi tam
4: nazdar.
3: Musel, podle mě si tam musel nechat auto včera v těch Holohlavech, že jo?
4: Ne, já jsem to trošku nechal slehnout a jel jsem.
3: Jo, takhle, dobře, tak povídej, koho dneska, protože kysáky to nemůžou být, že kysáci, takže.
4: Penicilin, píseň. A nejlepší písničky mají Kiss, no co si budem povídat?
3: Jo.
4: Já vím, že jsi hrál, ale to je moje linie.
3: Jo, no já se nedivím, že to je tvoje linie, ale máš to podle tvojí linie, Lošo, zase blbě, jo?
4: No to nevadí, mě to nevadí.
3: Já jsem si toho všimnul už za poslední leta, že tě to tak nějak jako vůbec jako nevadí, no. Tak děkujem, mík se.
4: Jasný, čau ty výťáci.
3: Čau ty ďáble jeden. Tak. Hned další je kdo? Radio Beat, prosím.
5: Pan Vejvoda?
3: U telefonu, dneska se tady střídají kapacity tedy. Ty víš, Dušané, hned takhle na začátku, koho hledáme?
5: No já si myslím, jestli to nebude Ian Gillan a Deep Purple.
3: Ian Gillan a Deep Purple, proč, Hergot? Vždyť tam byla plíseň.
5: Ian Fleming.
3: Jo.
5: No, tak přesto jsem to tam navlík na ty párty.
3: Přes Alexandra Fleminga, jo, jsi se dostal na...
5: Jo, to je Saša.
3: No, moje Saša, no. Alexandr, ten co objevil ten penicilín, jak měl na těch Petriho miskách, jak to furt myl a čistil, až se mu tam udělala plíseň, tak ten se měl Saša, Alexandr.
5: Tak to dneska nic.
3: Nevadí, zatím se mě i Dušané, čau. Tak to byly dvě takový jako první střely vedle. Ale to se bere jakože v pohodě. Ten, kdo se teď dotelefonuje, už bezpečně ví, koho nehledáme tedy, jo. Kdo je tam? Radio Beat, prosím.
6: Martin, ahoj Petře.
3: No Martine, ty bys to zrovna taky mohl taky nevědět, si tak říkám.
6: To bych mohl nevědět, no. Ale zkusím Offspring.
3: Proč?
6: No tam jsou taky takový ty chytrý lidi přes tady tyhle ty věci.
3: Oni jsou tam v Offspringu ty, co jako mají tyhle ty sklony, jo?
6: No já mám takový pocit, jestli se nepletu, tak ten zpěvák má něco vystudovaného, podobného.
3: Já snad vím, že Maťo Ďurinda z Tublatanky má vystudovanou farmaceologii, podobně jako Standa Rubáš tady u nás, jo, to je taky, to jsou obory, ve kterých španělská vesnice je pro mě normálně přehledná pláň, jo, ale nemáš to dobře, The Offspring to nejsou. Zatím ti děkuju, Martine, měj se, čau.
6: Ahoj.
3: No panečku, dneska je to krásně vedle všechno. Třeba teď, Radio Beat, prosím.
7: Martin, ahoj.
3: Nazdar, dva Martinové po sobě. Tak koho hledáme?
7: Jo. Zkusím Boba Dylana.
3: Z jakého důvodu, Martine?
7: No, Fleming měl Nobelovu cenu, tak Bob Dylan taky.
3: Bob Dylan taky Nobelovu cenu. Já teda nevím, jestli Fleming ji měl, to se omlouvám. Nemám takový přehled, jestli Fleming nakonec získal. Ale Bob Dylan ten má, ano. Ale ne za muziku, ale za literaturu, že jo?
7: Za literaturu, ano.
3: Nevadí, pojďme na druhou nápovědu. Druhá indicie je filmová z českého snímku, ale pozor, daleko přesahující naše luhy a háje ve finále. Poslouchej, čau.
8: Zase na čuhu je divizna jedna. No hop, doktorku, no, Kajinku. No, šup, šup, doktore, no.
9: Blaženko, to jsem já, Kája.
10: Ona tam asi není.
8: Ale je, jen pořádně, Kájo, no, no.
9: Blaženko, já jsem vám přišel jenom říct, že vás asi miluji, že si vás asi vemu.
8: Přestaň trucovat, nebo tam na tebe okamžitě vlítnou!
3: To je, panečku, žádost dvoruku. Myslím si, že každá by mu musela skočit okolo krku a říct ano, Kájo, ano. 210, 32, 33, 34.

0: mrzí mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes.
2: A co říkáte vy?
1: Detektivka na rádiu Beat.
3: Ty nápovědy sedí naprosto přesně a možná je to trošku těžší dneska, ale dopracujeme se k cíli, slibuju. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
4: Ahoj, ahoj, tady Pekín od Krutnova.
3: Nazdar, tak co?
4: Říkal jsem si, když Fleming, tak Flamingo.
3: Že by Fleming hrál jako do Flameng a druhá nápověda, jak ti tam sedí Flamengo?
4: Jak se píše Fleming?
3: Hele, já tě rozumím, teď mě nenapadá žádný slušný slovo jako na co, jo? Ale špatně, takhle jsem to chtěl říct, ale nejsou to Flamengo.
4: Dobrá.
3: Dobře, tak teď jsme si porozuměli. Tak děkuju, zatím, čau, ahoj. No, panečku, druhá nápověda, zatím, jestli nezaregistroval, nebo třeba má to se zpožděním, nevadí. Ten další je kdo? Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, děkuju, Jura.

0: Vidíte to, doktor, to je náš Kája, no. Tak, tak čau, ahoj.
1: Čau.
0: Yes,
1: čau.
0: Tedy je další kapela, kterou si škrtáme. Teď s následujícím telefonátem budeme škrtat a ne, nebo se posuneme někam detektivce. Radio Beat, prosím.
2: Jo, Peťa, to je Irena.
0: Irena, já jsem říkal, že by to mohla vyhrát nějaká Bíťačka dneska, protože je to podepsaný Bíťákovi, vinčuji pohodu a podepsaný Ivan Burda, jo, takže klidně by to šlo takhle dát na jiný gender dneska moderně
2: no,
0: řečeno.
2: Já mám tip, ale nevím, jestli bych potřeba vyhrát.
0: Zkus to.
2: Je to Halloween.
0: Naštěstí ne, hele.
2: Tak je to dobrý.
0: Tak prostě, já dám už třetí indici. Tady bylo jasný, že doktor Kája leze po tom žebříku za Blaženou a v srdci neměl, teda, jo, opakuj. A ta třetí nápověda, tak teďko uslyšíme jeden z největších hitů od toho muzikanta, který ho dneska hledáme, ale tak, jak ho k obrazu svému předělal Marilyn Manson. Poslouchej, čau.
2: Dobře, čau.

0: na Rádiu Beat.
1: 210, 32, 33, 34 po třetí nápovědě. Rádio, prosím.
2: Ahoj, děkuju, to je Ládě. Volám na tu detektivku a... Cože?
1: Já tě jenom čekám, co řekneš, no.
2: Jo, ale myslím si, že jsou to UFO.
1: UFO, že to jsou? Ne, nejsou, nepoznal jsi to. Jinou píseň od jiného interpreta hrál a zpíval Marilyn Manson, jo.
2: No, já jsem si to spojil s tím doktorem, takže doktor,
1: UFO, jo, chápu, rozumím, ale je to jinak, jo, děkuju, zatím, čau.
2: Taky, díky, čau.
1: No, panečku, tak i UFO jsme si dneska škrtli, máme hodně vyškrtáno dneska, ale podle té třetí indicie by to šlo snad, nebo ne? Kdo je další? Rádio Beat, prosím.
3: Čau, Jirka.
1: Jirko, zařvi to na nás, nebuď smutný, jsi takový jako potichu.
3: Tak je to Phil Collins.
1: Ještě jednou.
3: Phil Collins.
1: Tady takových lidí se dotelefonuje, všichni jsou přezvaný a potom ten, kdo to uhodne, tak tomu není rozumět. Ale to je prostě koloběh života. Myslím si, že Darwin, kdyby se toho dožil, tak by byl spokojený. Ano, je to Phil Collins, správně. Pomohla ti až ta poslední od Marilyna Mansona, nebo?
3: Poslední, jinak jsem vůbec nevěděl.
1: Jo, no, doktor Kaja jí neměl v srdci, ale píseň, proto jsem říkal, že je to filmová indicie, ale daleko přesahující naše luhy a háje. Phil Collins skladbu You'll Be In My Heart, tedy Budeš v mém srdci, tak dostal Oscara, to je film, to je muzika k animovanému Tarzanovi, jo. Aha. Takže tady tudy cesta vedla, no a ta první indicie Alexander Fleming.
3: Taky netuším.
1: Taky ne, nevadí, Fleming Youth, to je...
3: No Fleming Youth, to je skupina vlastně.
1: No, to je původní, tam vlastně Phil Collins hrál, pak odešel do Genesis, když se rozpadli někde v roce 70. No, máš to správně a proto celá tahle knížka Pláču smích od Ivana Burdy i s věnováním poputuje, protože lhal bych, kdybych řekl putuje, protože ještě ne, mám ji tady v ruce, takže až jí potom dám Hedvice, tak ti pošlou a tobě přijde a ty si můžeš přečíst, jo?
3: Dobře, super, díky.
1: Taky děkuju, no a budeme hrát Phila Collinse až do 10. hodiny, hnedka po zprávách. Měj se, čau.
3: Čau.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: A máme to, jak si říká, je to z krku. Dopravní informace, dálnice D1 na 189. kilometru od Prahy na Brno je bouračka osobního a nákladního auta. Na D3 na 146. kilometru ve směru na České Budějovice leží v jednom z jízdních pruhů trubka. Pozor, na cestě z Mělníka na Českou Lípu u Podivíce před obcí Medonosy je silný provoz kvůli havárce nákladního a osobního auta a v Brně v Porgesově ulici se srazil osobák s motorkářem.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve většinou zataženo, zejména v severní polovině, místy zaprší. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ostravští fotbalisté mají nového trenéra, Romana Skuhravého ze Slovácka. V Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Česká televize uplatnila vůči Václavu Moravcovi sankce za porušení konkurenční doložky. Zároveň mu zastavila měsíční platby z této doložky. Sám Moravec ji ale považuje za neplatnou. Dárců krve v Česku ubývá, chybí hlavně noví prvodárci. Starší dárci jsou postupně vyřazováni kvůli věku. Práce na revitalizaci slepého ramene Jizery u Mladé Boleslavy v Podláskách pokračují a projekt se opět posunul o významný krok.
2: V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, které dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec ČES přestaví elektrárnu Orlík na přečerpávací zařízení pro ukládání elektřiny. Do roku 2033 má mít ve vodě energii 750 MWh, což odpovídá spotřebě asi 80 tisíc domácností. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

aktivce na beatu hledali Phila Collinse, tahle skladba se jmenuje Thunder and Lightning. Phil Collins vlastním jménem, tedy Philip David Charles Collins, je ročník 51, rodák z Londýna. Co by solový zpěvák, solový, prodal víc než 100 milionů kusů nahrávek před 4 lety po operaci za tak ukončil Phil Collins hudební kariéru. Přejeme mu brzké, teda brzké, přejeme mu samozřejmě co nejdelší zdraví. Co se týče první indicie zrození antibiotik, Alexander Fleming, Fleming Youth je planoucí mládí původní kapela Phila Collinse, existovaly poslední 2 roky 60. let, v roce 70 se pak rozpadly a Phil Collins přešel do Genesis. Druhá nápověda, slunce seno, to jsem já, Kája, tedy doktor Kája, les po žebříku nahoru, zablaženou, asi jí miloval, asi si ji chtěl vzít, vyloženě ironicky řečeno, jí měl uloženou v srdci, což je odkaz na slavnou píseň Phila Collinse, za kterou v roce 99 obdržel Oscara. Skladba se jmenuje Budeš v mém srdci, You'll be in my heart. Phil Collins ji složil a naspíval pro animovaný film Tarzan. No a poslední nápověda, In the Air Tonight ve verzi Marilyna Mansona, to byla třetí indicie, tam už se to tak trošku dalo poznat. Tak, až do 10. Phil Collins, Only You Know and I Know.

0: Kdyby někdo kontroloval, jestli skutečně až do 10. hodiny hrajeme toho interpreta, kterého hádáme v detektivce, tak dneska by ta kontrola byla naprosto přesná, protože teď je 9 hodin 59 minut a 59 vteřin. Teď je 10, přesně na vteřinu. Naplnili jsme to až úplně po okraji. Zítra detektivka není, jsou rockerova rána. Další detektivka bude tedy až 15. června v éteru Rádia Beat. Je to příští týden v pondělí. Těšíme se na to. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 na 189. kilometru od Prahy směrem na Brno je bouračka nákladního a osobního auta. Policisté jsou už u toho. Stejně tak policisté jsou i u bouračky v Brně na Židenické ulici. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. V Ostravě u fakultní nemocnice v ulici Kmyslivně se řeší havárka tramvaje a osobního vozu. A v Praze Petra Reska, tedy ulice Petra Reska, je blokovaná bouračkou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Radio Beat. Počasí.
2: Dnes proměnlivá převážně velká oblačnost, během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18 na jihu Moravy 20 stupňů. Zítra na západě a jihozápadě Čech zataženo postupně s občasným deštěm, na ostatním území nejprve slunečno s možností mlh, dopoledne od západu přibývání mraku a přeháněk, večer v Čechách déšť četnější. Teploty 13 až 17 na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Za mořem dnes začne v pořadí 23. fotbalové mistrovství světa. Více sporťák Petr Plintovič.
3: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře v nadmořské výšce 1600 metrů.
2: Mistrovství světa startuje dnes večer v 21 hodin našeho času zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou. Po současném ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i bouřkami. Teplej bude hlavně na jihu Moravy. Vědec František Vejmělka věnoval Národnímu muzeu 800 savců z Papuji. Jsou mezi nimi i dosud nepopsané druhy pralesních myší a velekrysa. A nakonec O2 zavádí nové roamingové balíčky DataPass pro země mimo EU. Nabízí 1,5 nebo 10 giga za 199 až 499 korun. Po vyčerpání dat internet pokračuje zpomalenou rychlostí. Balíčky platí až měsíc v 690 zemích a mají konkurovat cestovním eSIM kartám. To byl přehled zpráv, po něm Led Zeppelin.

Nemyslete si, ona to není žádná sranda, aby to nezrychlovalo. Průša Hagenbaden v programu Rádia Beat 3 minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Zítra jsou rockerova rána, je pátek, tak na to jsme si už dávno zvykli, několik let zpátky. Hostem zítřejšího rockerova rána bude Mickey D, který se k nám připojí. Mickeyho znáte, že jo, aktuálně Scorpions a taky Lex Legion, ale dobře víte, že leta byl u Lemmyho, u strýčka Lemmyho v Motorhead, znáte ho taky od Kinga Diamonda, anebo se mihnul taktéž ve skupině Halloween, tak tento světově proslulý bubeník s dlouhými šedivými vlasy bude hostem rockerova rána zítra po 9. hodině. Určitě si to poslechněte, bude to stát za to. Za okamžik AC/DC a teď jedna z mála příležitostí, kdy si můžete na beatu poslechnout Lady Gaga společně s Rolling Stones, Sweet Sounds of Heaven.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Vždycky ten akord na konci u kapely AC/DC značí, v jaké tónině je ta muzika nahraná, ale to vy dobře víte. AC/DC a Rock'n'Roll Train, teď dohrála tahle skladba zhruba asi půl minuty po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku Uriah Heep, taky Love and Spoonful, anebo Aerosmith. Připravené jsou menšinové sporty. Sledovali jsme naše sjezdaře na divoké vodě v úvodních dvou závodech světového poháru a víme, jak se vedlo naší Karolíně Urbanové, sportovní dřevorubkyni, na premiérové mistrovství světa žen ve Steel Timber Sports. Informace a podrobnosti za okamžik na Beatu.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští sjezdaři na divoké vodě absolvovali úvodní dva závody světového poháru v Maďarsku. Kanoistka Marie Němcová získala kompletní sadu medailí, zlato v debelkánoji, stříbro na kánoji a bronz v kajaku. První v dlouhém sjezdu byl kanoista Matouš Bajer. Česká reprezentantka ve sportovním dřevorubectví Karolína Urbanová vybojovala stříbro na premiérovém mistrovství světa žen Steel Timber Sports v Budapešti. Zároveň vytvořila světový rekord v disciplíně Standing Block Chop časem 23 sekund. Titul mistryně světa získala Kanaděnka Andrea Hand. Americký dostih Belmont Stakes vyhrál hřebec Golden Tempo, navázal na vítězství v Kentucky Derby a ovládl tak dva dostihy trojkoruny. Trenérka Devoxová se stala první ženou historie, jejíž svěřenec vyhrál více než jeden závod trojkoruny. Skialpinismus má velkou šanci zůstat na zimní olympiádě i v roce 2030 ve francouzských Alpách. O definitivním zařazení rozhodne zasedání Mezinárodního olympijského výboru 24. a 25. června. Trenérka stolních tenistek Renata Štrbíková po 3,5 letech končí u reprezentace. Od 1. července ji nahradí Francouz Berger. Volejbalový kouč Zdeněk Sklenář skončil po 3 letech u extraligového Zlína, tým pod jeho vedením obsadil letos 10. místo, což bylo nejlepší umístění, loni skončil 12. a předtím 11. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Tahle skladba skupiny Uriah Heep se jmenuje Circle of Hands, slyšíte její konec teď, kdy asi za minutu jednu jedinou bude takový čas, že se bude říkat, že je za 10 minut 11 hodin dopoledne. Včera v Holohlavech na Býťácké pumpě jsme vlastně přišli o všechna trička, která jsme přivezli veškerý velikosti a to jsme tam toho vezli hodně. Všechno nám tam Býťáci, kteří postupně během těch 6 hodin dorazili do areálu Trotina Eko, tak rozebrali. Nicméně trička jsou stále, už ne tedy zadarmo, ale můžete si je objednávat v našem e-shopu a na dračku jdou teď aktuálně trička, která jsou maskovaná. Jsou to takzvaná trička neviditelná. Jsou dva druhy, buď to s bílým kulatým logem Rádia Beat, anebo s takovým oranžovým, někdo říká žlutým logem Rádia Beat. Na našem webu v býťáckém e-shopu se na ta trička můžete podívat, mimochodem supermodel je tam nafotil, a na našem Facebooku, na facebookových stránkách, oficiálním facebookové stránce Rádia Beat můžete vidět, proč se těm tričkám říká, že jsou neviditelná. Je to docela fančmekrovský kousek, kdo máte chuť si pořídit za mrzký peníz tričko Rádia Beat v nové edici, v té maskované, neviditelné, máte tu šanci tak učinit klidně hned, nebo až přijdete k internetu, nebo až přijdete k penězům, nebo až přijdete domů odpoledne, kdykoliv prostě. Tohle je duet Freddieho Mercuryho, ne z Montserrat Caballé, ale s Davidem Bowiem. Jmenuje se Under Pressure.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobola.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: až úplně do konce dohrála tahle muzika, která vlastně byla také takovým duetem pana Špalka a pana Střihavky, Houby magický. 2 minuty před 11. hodinou dopoledne na beatu za okamžik zprávy s Petrem Šimáčkem. Po zprávách Holport, Ozzyho Osborna a Randy Rhoadse, potom třeba Frank Zappa s jeho kapelou Mothers of Inventions, Michal Prokop se skupinou Framus 5, anebo Beatles se skupinou Beatles.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru na Prahu na úrovni Čelákovic se srazila 2 osobní auta. Pozor také na Blanensku na 19. ze Štěpánova pod Svratkou směrem na Kunštát u obce Louka se jezdí kivadlově jedním pruhem kvůli havárce osobního auta. Na Novojičínsku na cestě z Frenštátu pod Radhoštěm na Příbor po 58. u Kopřivnice je bouračka nákladního auta, probíhá tam vyprošťování a zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému. V Prachaticích ve Slámově ulici se řeší bouračka 2 osobáků. Na Praze 4 v Jeremenkově se srazila 2 osobní auta a ještě Zlín. Ulice Nábřeží je momentálně neprůjezdná, blokuje jí bouračka nákladního auta s návěsem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo. Radio B. Počasí.
1: Dnes proměnlivá převážně velká oblačnost, během dne četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy 20 stupňů. Zítra na západě a jihozápadě Čech zataženo postupně s občasným deštěm, na ostatním území nejprve slunečno s možností mlh, dopoledne od západu přibývání mraku a přeháněk, večer v Čechách déšť četnější. Teploty 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Karolína Plíšková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Emboková zápas skrečovala kvůli poranění kolena za stavu 6-2, 4-3. Plíšková se dále utká s vítězkou duelu Bousková-Vekičová. Fotbalista Ondřej Krič Faluši přestoupil z Ostravy do Saint-Gilloise. Belgický vicemistr ho získal díky výstupní klauzuli. Jde o hráče české 21. Kvůli poškozené troleji nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený i na hlavním nádraží. Třem luxusním treehouseům, tedy domům ve stromech, u Ještědu hrozí demolice. Postavili je bez povolení. Inspekce už udělila pokuty a úřad vede řízení o jejich odstranění. Nepovolené komerční ubytování prý narušuje krajinný ráz chráněného území. A nakonec šumavský areál Ski & Bike Špičák zahájí v sobotu každodenní sezonu. Dosud se jezdilo jen o víkendech. V létě funguje jako bike park, jak říká Karel Samec.
2: Nabrali jsme dostatek instruktorů do naší bajkové akademie a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku. V červenci pořádáme příměstský tábor opět zaměřený na kola. Půjčovnu jsme také vybavili modely nových dětských kol a dalších cyklovybavení pro děti od 6 do 14 let. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou singletrackovou trať o délce 3,5 km a ta vyhovuje právě dětem.
1: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Ozzyho.

To je právě ta kapela, o které jsme si vyprávili, Mothers of Inventions, a s ní Frank Zappa, Dirty Love. Je skvělá věc, která teď na beatu dohrála zhruba asi minutu po 11:15 dopoledne. Před námi je Michal Prokop. Mimochodem, mluvil jsem, a to se mi jenom teď spojilo, o tom, že zítra v Rockerově ránu se k nám po 9. hodině připojí Mickey D. Mickey D, aktuálně tedy bubeník Scorpions, ale my víme, že Mickey D strávil dlouhá léta se strýčkem Lemmym ve skupině Motorhead, zahrál si taky s King Diamondem, anebo v Halloweenu se mihnul. Nicméně s ohledem na Rockerova rána, Mickey D je potvrzen, jasně, připojí se zítra po 9. hodině, ale máme ještě v hledáčku do konce měsíce června právě Michala Prokopa. Ne tedy v hledáčku Jirky Rogla, v jeho pořadu, zdravím Jirku, ale v hledáčku tedy, co se týče hosta do Rockerova rána. Tak snad to dopadne, držitel anděla, že by došel a dorazil. Framus 5, Michal Prokop, odjezd.

Říkám sbory, tedy chorus Fear of the Dark v živé verzi Iron Maiden na beatu, minuta před 12:30 dopoledne. Za chviličku Focus, taky Alice Cooper anebo Toto Hold the Line.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: Jak už od nás víte, na dálnici D1 od Přerova směrem na Ostravu na 345. kilometru je to u benzínových čerpacích stanic Orlen, které jsou naproti sobě na odpočívce Klimkovice. Levý pruh zůstává ve směru na Ostravu neprůjezdný kvůli dopravní nehodě, kde vyprošťovali osobu. Pozor, v Praze v Písečné ulici srazilo se tam osobní auto s motorem.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotovej finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
4: Myslíš cashback? Dostaneš 2600.
5: Mělo být podobné tomu dnešnímu.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Česká sprinterka Manuel byla na mítinku Diamantové ligy v Oslu druhá časem 50-13 sekundy. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do seriálu osmým místem a hodem 55-94 metrů. Serena Williamsová má na turnaji v Berlíně odehrát debut společně s Karolínou Muchovou. Mluví tak o tom britská média. Po návratu na korty každopádně zvažuje i start na Wimbledonu. Michal Pavlíček večer převzal zlatou cenu Osa za celoživotní tvorbu napříč žánry i dlouhodobý vliv na českou hudbu. Prezident Pavel dnes ráno odstartoval jízdu veteránů

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírku historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik má ve sbírce už 55 vozidel, která se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. Generální ředitel a předseda představenstva podniku Daniel Morris řekl, že autobus se obnovoval z vraku podle dokumentace i fotografií a stálo to skoro 6 milionů korun.
2: Každá jednotlivá součástka vlastně prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo

klasik rock.

0: Tady, když byste chtěli vyslovit název téhle skladby tak, jak ho vyslovuje Roger Waters anebo David Gilmour, tak se musíte úplně nadechnout a říct to tak, jak to je správně, tedy jak oni to vyslovují. Tedy skladba, která se jmenuje Another Brick in the Wall. Floydi na beatu 4,5 minuty před 13. Za chvilku tady bude Pepa, aspoň doufám tedy, že přijde Pepa Lábus. Hned po zprávách budeme hrát Ram Jam, taky Honzu Saharu Hedla, Led Zeppelin, Beatles nebo Status Quo.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letišti je dopravní nehoda. V levém jízdním pruhu se srazila 3 osobní auta. V Hulíně na Kroměřížsku v Záhlenické ulici se teď vyšetřuje havárka 2 osobáků. Pozor také na sedmičce, jedete-li z Pohořelic na Brno po 52, tak na 7. kilometru u Modřic se řeší bouračka nákladního a osobního auta. Na Českolipsku na 9. u obce Duba narazilo osobní auto do plotu. Na Kladensku na 7. u obce Jemníky se řeší bouračka 2 osobních aut a v Hradci Králové ve Střelecké ulici vyšetřují dopravní nehodu 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo. Během dne se vyskytnou na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. Zítřejší počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií. Opoziční piráti se rozhodli obrátit kvůli navržené změně zákona o střetu zájmu na Evropskou komisi. Předložili vládní poslanci. Evropská komise podle pirátů musí vědět, že se v České republice připravuje účelová změna pravidel. Na tiskovce to řekl bývalý předseda pirátů Bartoš s tím, že znovu hrozí pozastavení dotací. Chtějí, aby to Evropská komise ověřila. Příprava výstavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech naplno běží. Společnost ČES Energetické produkty dokončila inženýrsko-geologické průzkumy v lokalitě a vypracovala závěrečnou zprávu. Ta čítá včetně příloh přibližně 6000 stránek. V pátek bude předána vítězi jaderného tendru jeho korejské společnosti KHNP. Spojené státy a jejich spojenci, včetně České republiky, ve společném prohlášení obvinili Irán z příprav atentátu na disidenty, novináře a členy židovských komunit v Evropě, Severní Americe a Austrálii. Dokument se na webu amerického ministerstva zahraničí objevil ve chvíli, kdy USA druhou noc po sobě pokračují v obnovených útocích na Irán. To byly zprávy, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To jsou hymny vítězný a taky vlajky vítězný. Nechte vlajky vlád, Aleš Brychta na beatu. 5 minut před 2:45 odpoledne. Zítra tady ve studiu se k nám připojí do rockerova rána Mickey D. Mickeyho D znáte, že jo, leta s Lemmym Kilmistrem řádil ve skupině Motorhead. Aktuálně je to bubeník skupiny Scorpions a také kapely Lex Legion. No a zítra, kdo máte chuť, si můžete Mickeyho D poslechnout mezi 9:00 a 10:00 v rockerově ránu. Určitě to bude stát za to. Co se týče muziky, která nás čeká do 14. Měl by to být určitě Peter Gabriel, taky Barracuda od Heart a právě hrající Procol Harum.

0: Musím se tedy přiznat, že jsem potěšen, že jsme stihli ještě do té 14 i Petra Gabriela a jeho steamovou věc. Za chvilku Pepa Lávu zprávy, pak Ota Seman, hodina tupláků, první tuplák dneska bude s tím samým chlápkem, s kterým jsme se osobně setkali včera na beatové pumpě v Holohlavech, tedy z Bon Jovi. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letišti. Je tam dopravní nehoda hned 3 osobních automobilů a je to v levém jízdním pruhu. Dálnice D1, 206. kilometr od Brna na Vyškov, srazila se 2 osobní auta, taktéž v levém jízdním pruhu. Pozor v Praze, v ulici Na Hůrce, srazilo se tam osobní a nákladní auto a na místě zasahuje kompletně integrovaný záchranný systém. A ještě Brno, ulice Na Poříčí je blokovaná bouračkou nákladáku a osobáku. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo. Během dne se vyskytnou na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. Zítřejší počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Prezidentem Mezinárodní lyžařské federace se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospelt. Ve volbách o jediný hlas porazil dosavadního šéfa FIS Johana Eliáše. Ten během svého působení získal mnoho kritiků, hlavně z řad alpských, severských a severoamerických zemí i některých hvězdných závodníků. Německé vzdušné síly slaví 70 let od svého vzniku a připravují unikátní představení i pro české letecké fanoušky. Na dny NATO v Ostravě v září vyšlo hned 11 strojů, včetně legendárního letounu Tornádo. Ten se návštěvníkům předvede v ukázkách i na nebi. Německo je letošním partnerským státem akce. Zákazníci autů cestující mimo Evropskou unii budou moci nově zůstat připojení k internetu i poté, co vyčerpají datový limit svého roamingového balíčku. Operátor před letní sezónou uvedl nové balíčky Datapass, jejich součástí je takzvaná datová pojistka. Ta se aktivuje automaticky po spotřebování dat s plnou rychlostí a umožní dál využívat základní online služby. Ukrajinská policie zaznamenala letos už 6 vražd vojáků. Podle ní za nimi stojí nezletilé dívky, které na objednávku ruských tajných služeb vojáky sváděly přes internetové aplikace, pak je při pobíjení otrávili. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutlejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
4: Tuplák.
5: Tuplák.
4: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků. Na Rádiu Beat.

0: No jo, no, tak tohle byli skutečně Bon Jovi, jak už to tady Vejvodák říkal, včera jsme se setkali osobně s jedním z nich, tedy byl to vlastně dvojník, ale to nikdo nepozná, kdybyste ho viděli, tak byste nám dali za pravdu. Tohle byli Bon Jovi, It's My Life, první věc, která tady zazněla z roku 2000 z alba Crash, no a ta druhá, kterou jsme slyšeli, nám připomněla desku, slavnou desku New Jersey z roku 1988, byla to píseň I'll Be There For You. Pictures of Lily je záležitost, kterou nám přinášejí The Who a připomeneme si tak rok 1967. Píseň, která se stala v tom roce velkým hitem a vlastně je to příběh otce, který řekněme, že uvádí syna do světa žen. Možná asi víc bych to nepitval. Pictures of Lily je první věc a Love is Coming Down, tak to je druhá, kterou uslyšíme a ta je podstatně mladší, je z roku 1978. Tady jsou The Who.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Brian Johnson a AC/DC měli na svědomí úvodní melodii k filmu Maximum Overdrive, která byla založena, nebo který byl založen na povídce Stephena Kinga Trax. No a my si tu melodii připomeneme jako první píseň v následujícím tupláku. V té druhé uslyšíme Bona Scotta, You Ain't Got Hold On Me je ta druhá, Who Made Who je první. Pojďme na to, tady jsou AC/DC v dnešních tuplácích.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Radio Beat.

0: Tak to byly dvě vlastně klasický, dnes už skutečně klasický věci skupiny Blue Effect, Ej padá, padá Rosenka a směr jihovýchod. Ty dvě věci dozněly a my se vlastně blížíme pomalu, ale ještě do cílové rovinky dnešních tupláků, protože pro tu cílovou rovinku tady mám připravený hned tři kousky a budou z repertoáru skupiny Journey. Dáme si z roku 1998 připomínku toho slavného filmu Armageddon s Brucem Willisem. Remember Me byla ta píseň, která vlastně byla první peckou, která vyšla po té, co Steve Perry odešel od kapely. No a zpívá tam Steve Algeri, tedy jako byla to jeho první hitovka, dá se to tak říct. Remember Me jako první věc, tedy rok 1998, pak nás čeká výlet do roku 2011 na album Eclipse, abychom si poslechli píseň Anything is Possible a Something to Hide je třetí, tedy která doplní ten dnešní tuplák ještě o ten jeden kousek třetí a to bude výlet do roku 1970. 78. To vyšla deska Infinity. Takže Journey na beatu právě teď na závěr dnešních tupláků.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Tolik tedy Journey a jejich příspěvek do dnešních tupáků byl hned trojitý a čekají nás za chvíli samozřejmě, jak taky jinak, zprávy s Pepou Lábusem. Na tu 15. je přinese Iron Maiden, Paul Simon s Artem Garfunklem a nebo Katapult. Nabídka muziky na příští hodinu, tedy na ten úvod příští hodiny. Teď se podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: První zpráva je z Rychnova. Volal mi jeden z býťáků posluchačů, poslechněte si, co se tam děje.
2: Dobrý den, chtěl bych upozornit všechny řidiče, kteří jedou do Rychnova nad Kněžnou nebo skrz Rychnov nad Kněžnou. Vyhněte se tomu, Rychnov je totálně ucpanej, jak od Vamberka, tak od Solnice. Frézujou a asfaltujou tam silnici u benzínového čerpadla. Takže dejte si na to pozor.
0: Tak ono s tím frézováním to asi bude častější v tomhle ročním období a vlastně až do podzimu. Volal mi taky Bíťa Kota, ten volal z silnice číslo 13.
3: Na silnici číslo 13 mezi Teplicema směr Ústí před napojením na dálnici na D8 je teď bouračka. Na Štěrbrovce v levém pruhu dvě auta v sobě. Ještě tam ani není policie, ať si dají lidi bacha, ať jezdí tam opatrně.
0: Tak, opatrně, býťáci. Pozor taky na Budějovický v Praze. Tady se bouralo, jsou tam v sobě hned dva osobáky a teď tam probíhá šetření. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
3: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách přijde postupně občasný, většinou slabý déšť. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Martin Fuchs ve svém prvním startu na letošním kanoistickém mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. V Portugalsku vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast boj o medaile si v úvodním soutěžním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostal musí na kilometru bojovat o postup v zítřejším semifinále. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada Evropské unie zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Po jejím dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízel je muž, který v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. O případu dnes informovala mluvčí celní správy Hana Štafová. Její kolegové z Královéhradeckého kraje zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny, kterou se muž snažil prodat. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty s umělou inteligencí. Na bezpečnostní standardy má dohlížet digitální regulátor. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který včera představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. A je po zprávách, po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

kdyby náhodou neměli si kde hrát děti, tak je vemte sebou třeba na beatovou pumpu, na tu další, na kterou pojedeme zase zhruba za měsíc, ještě nevíme přesně kdy, ale to vám samozřejmě včas oznámíme. Mluvím o tom proto, že včera jsme si beatovou pumpu užili v Holohlavech, kousek od Hradce, že to bylo v tom areálu Trotina Eko moc pěkný, tak to mi dají zapravdu všichni ti, kteří tam dorazili. A že vás bylo dost, no bylo samozřejmě. A na to, že byla zvýšená vlhkost vzduchu, tedy lehce poprchávalo, tak si myslím, že to bylo naprosto skvělý, že jsme si to užili a vůbec jsme si nenechali tou vodou cokoliv kazit. Naopak, nálada byla úžasná, tak zase to příští pumpa, až bude, tak se na to samozřejmě už teď dopředu moc těšíme, že už jsme se vyspali z té únavy trošku a všechno je zase úplně v richtiku a v pohodě. Pink Floyd, další muzika, kterou pro vás mám připravenou, to bude píseň, skladba As and Them a pak si dáme taky něco od Rolling Stones. Já jsem Ota Seman, přeji vám pohodové čtvrteční 11. červnové odpoledne a připomínám, že chcete-li slavit, pak nejlepší a nejvhodnější parťák bude Bruno, protože ten má dneska svátek. Takže všem nositelům jména Bruno patří gratulace i od nás. Tady jsou tedy slíbení Pink Floyd.

When the Wave Comes Down, tak volně přeloženo tahle píseň od Rolling Stones by se dala říct, že je něco jako když dopadne bič nebo něco podobného, což vlastně v době, kdy tahle píseň vznikla v roce 1978, tak možná tak trošku znělo zvláštně ve vztahu k Keithu Richardsovi, který vlastně v té době procházel poměrně velkými problémy. V Kanadě ho totiž zatkli s drogama, měl toho docela dost u sebe, takže čelil obvinění z obchodování dokonce s drogama, což samozřejmě byl nesmysl, ale měl toho tolik, že už to tam mohlo třeba nějakým způsobem zavánět a v té době čekal na vynesení rozsudku. A při tom nahrávání alba tak

Sucking in the 70s. Takže to byli Rolling Stones, kteří se nám tady teď představili s touhle parádní peckou z druhé poloviny 70. let. Za chvíli si poslechneme něco od Led Zeppelina.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola čtvrtá. Skate, punk a park. Rok 1988. Co jsem se narodila. Tak to se těším. Čte Honza.
2: My jsme dlouho byli normální děti v normálních kalhotech a svetrech s účesem ostříhaným podle hrnce. Ale pak jsme začali jezdit na skejtu a záhy na to poslouchat punk a to dost změnilo. Vyrůstali jsme v době, kdy pokud si nebyl většinově socialisticky šedivej, tak bylo mezi mladejma lidma běžný být součástí nějaký komunity. Ty lidi spojoval nějaký světonázor, činnost nebo hudba, kterou poslouchali, často taky oblečení, účes a další věci. Takže byli vexláci, co poslouchali disco, metaláci, čundráci, pankáči, novovlňáci, depešáci, kjuráci a podobně. No a taky existovali skejťáci. Šlo o úzkou partu lidí zabývajících se sportem, který byl u nás v republice opravdu ještě v plenkách. Skejťáci jako kdyby do socialistického zřízení spadli z Marsu, vyloženě se tam nehodili, mluvili specifickým slangem, jezdili v barevných hadrech, byli jiní, vysmátí a měli v sobě nějakou revoltu. Ten sport nás začal bavit. Pomalu jsme se začali seznamovat s ostatníma a postupně se stali součástí tvrdýho jádra téhle subkultury. Na prkně jsme pak s bráchou projezdili přes půlku života a když jsme začínali hrát s kapelou Vohnout první koncerty, tak to bylo často pro kámoše na skejtových nebo snowboardových závodech a obecně jsme byli braní jako skejtová kapela. Ale to hodně předbíháme. Zhruba ve stejný době, kdy jsme se teprve stávali těma skejťákama, se nám taky do rukou dostaly první nahrávky punkových kapel. A jezdit na skejtu a poslouchat punk se nám najednou zdálo být jako to nejlepší možný trávení veškerýho volného času. K punku, nový vlně a podobně, která nás tak oslovila, nebyl v té době snadný přístup. Moc oficiálně neexistovala, nešla koupit, protože se nesměla vydávat a nebylo možné, aby si ji slyšel někde v rádiu nebo dokonce viděl v televizi. Nahrávky se šířily na kazetách pokoutně mezi lidma a většinou šlo o amatérský záznamy z koncertů, který byly nekvalitní, ale díky tomu hodně autentický. Možná i tím tajemným procesem to tenkrát přitáhlo tolik mladistvejch, který už nebavil český rádiovej střední proud. Kopírovali kazety, vyhledávali koncerty, ojedinělí kluby a chodili provokativně oblečení. Takže byla spíš jen otázka času, kdy se to přes nějaký kámoše či spolužáky dostane k nám. Když se tak stalo, tak nám bylo okamžitě jasný, že to je ta správná hudba. Doma řvali z kazeťáku Plexis, Shanov, Zóna A, HNF, FPB a další kapely z domácí scény. Z ciziny pak nejvíc Dead Kennedys, Exploited, Sex Pistols a tak. Změnili jsme radikálně šatník, začali nosit roztrhaný hadry, náušnice a spínací špendlíky, naše vlasy začaly nabejvat provokativních podob, což u rodičů nebudilo velký nadšení, protože tyhle věci tenkrát na školách neměli moc rádi. Stáli jsme tak rozkročený mezi skejtem a punkem, což byly koníčky, které si navzájem nepřekážely, spíš naopak. Byla to tenkrát klasická kombinace, protože skejťáci poslouchali skoro výhradně tvrdý kapely, možná i proto, že hip-hop byl ještě v plenkách. Začali jsme poznávat další lidi, další party, další místa a naše teritorium se rozšířilo na celou Prahu. Bylo spousta hospod, kde nalejvali nezletilým a chodila tam ne solidní společnost. Ale přece jenom jsme měli jednu základnu a to zcela zásadní. Byl to čapaják. Park u nás na Vinohradech před základkou, do který jsme všichni chodili a který se dneska jmenuje Lobkovicovo náměstí. Říkali jsme mu prostě park.

Tak to byli Pepíci od Vohnoutů a já jsem se zatím podíval, co nás čeká, co nás nemine dnes v podvečer a večer. Standa Rubáš mě bude střídat v 17 hodin, což je asi tak za hodinu a čtvrt, no a bude tu do 19. Depozitář Popmuza je program, který je připraven na 19. hodinu a přivítá vás při jeho poslechu Radek Diestler, čeká nás jeho rocková archeologie, no a potom večer u repráku v podání Honzy Hamerníka, takže bude spousta povídání, spousta parádní muziky. Whitesnake, Flesh and Blood, deska z roku 2019, jelikož jste si ji minulý týden vybrali a naklikali co by půlnoční album, tak zazní celá od začátku až do konce, dnes tedy před půlnocí ve 23.30. No, máte se býťáci na co těšit. Tady jsou Queeni. It's a

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to byl Bruce Springsteen a přivedl nás k 16. hodině. Na tu 16. už máme připravený další zprávy, respektive má je připravený Pepa Lábus a pak si dáme Sex Pistols, Rockyho Eriksna a taky Jirku Schellingera.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Poděbradech na Nymbursku počítejte s dopravní nehodou v Jiráskově ulici, havaroval tam osobák. V ulici Svornosti v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a pak na D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože se tam střetl náklaďák s osobákem a na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému, ale počítejte, že se tam dobržďuje a vytváří se tam kolona. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Ilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách přijde postupně občasný, většinou slabý déšť. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA. Česká republika zablokuje pokusy uvalit sankce Evropské unie na izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Macinka. Partnerům v Evropské unii podle svých slov řekl, aby se o takový návrh ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. V bavorském Weidenau začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do České republiky. Obžalobě čelí majitel německé firmy Rod International, kterému hrozí dlouholeté tresty vězení. Spolu s Němcem je obžalovaný i český občan steřiné firmy v České republice. Odpad skončil v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Spojené státy dnes v noci provedou velmi tvrdé údery proti Iránu. V blízké budoucnosti obsadí iránský ostrov Chark a zmocní se ropné infrastruktury. Na síti Truth Social to napsal americký prezident Trump. USA prý převezmou plnou kontrolu nad iránskou ropou a zemním plynem, podobně jako to udělali ve Venezuele. Trump řekl, že tam to skvěle funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Sex Pistols na rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Jiří Schillinger nám tím svým Hej tak nějak jasně předvedl, jak velkou radost hudba dává. V písni Hudba radost dává, samozřejmě. Jiří Schillinger, jeho muzika dozněla 15 minut po 16. hodině, dnes je čtvrtek 11. června, včera byla středa, to je taky jasný, že středa je před tím čtvrtkem, a včera jsme byli v Holohlavech na Beatové pumpě. Mluvil jsem se spoustou z vás, beatáků, kteří ať už jezdíte pravidelně, anebo třeba přijeli poprvé na tuhletu pumpu, tak bylo to tam poměrně zajímavý, rušný a bylo co samozřejmě nejenom povídat, ale taky poslouchat vaše názory, vaše náměty. Stojí to za to samozřejmě si vás vyslechnout. A byly tam taky z vaší strany nebo ze strany některých beatáků, kteří dorazili, hodně dotazy na trička. My totiž na Beatové pumpy, to se taky ví, samozřejmě vozíme trička, který tam rozdáváme, ale pochopitelně někteří sběratelé chtějí mít třeba celou sadu těch našich limitek a podobně, a tak jste se ptali, která trička něco někomu chybělo do sbírky a tak. Tak já vždycky odkazuju, abyste se podívali na náš web, je tam Beat Shop a v tom Beat Shopu se objevuje aktuální nabídka, tedy limitek, teď jsou tam takový ty trika neviditelný, a jak my říkáme, tedy se šedivým anebo s oranžovým logem, to je tak jediný viditelný na tom triku, všechno ostatní je maskáčový, to znamená, když tím zmizíte v křoví, tak bude vidět jenom to logo, jo? Ale to samozřejmě je možný, tyhle ty trika jsou teď aktuální limitky, je možný se tam podívat do skladu, jestli jsou tam třeba ještě i nějaký kousky z původních limitek, anebo tak to třeba potom vykomunikovat, ale každopádně sledujte průběžně po celý rok, ne jenom třeba před Vánocema, ale sledujte průběžně ten náš Beat Shop, abyste si tam případně mohli vybrat něco z toho, co máme v nabídce. Ta nabídka je pochopitelně bohatá, jsou tam i beatácký trička pro děti a to je fajn, když potom na tu pumpu přijedete s těma malejma dětma, oni už mají na své beatácký věci. Tak jenom připomínám, že kdykoliv ve dne, v noci, když budete u počítače nebo třeba i na mobilu, si můžete otevřít Beat Shop a podívat se na tu naši nabídku pestrou a tam vybírat a objednávat samozřejmě. My si dáme teď Beatles, za chvíli tu budou Aerosmith, já jsem Ota Semana, přeji příjemné odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No a takhle váleli Aerosmith v roce 1989 na desce Pump. Tohle byly tedy Aerosmith a za chvíli si dáme Jethro Tull. Teď ale koukám na to, že přiměřené množství anarchie a totální chaos může být vítězem v anketě o půlnoční album. Anarchie a Total Chaos od Vysacího zámku je totiž deska, která aktuálně vévodí tomu našemu žebříčku, ve kterém hlasujete pro desky, které půjdou příští týden do vysílání. Ze šestice nominovaných tedy vybíráte na prvním místě zatím Vysáči, do nedělní půlnoci se to dá rozhodnout ještě a změnit. A Deep Purple s deskou Wash jsou na druhém místě. AC/DC, Bruce Springsteen,

Ach, tak tenhle povzdech, ten je z dílny skupiny Olympik. Petr Janda a jeho parta nám právě teď dozněli, dohráli, dospívali, no a před námi jsou Animals. Zároveň bych ale rád upozornil na zítřejší dopoledne, kdybyste si neměli nechat ujít pořad rockerová rána na beatu, protože jakou ránu má po ránu Mickey D, bubeník Motorhead, Scorpions a taky teď už nové skupiny Lex Legion, tak to byste měli slyšet a buďte u toho, protože zítra v pátek, to se ví, není detektivka, ale je právě tenhle ten pořad mezi 9. a 10. Hostem Vejvoďáka bude právě Mickey D a bude ten rozhovor stát za to, abyste si ho vyslechli a připravili se potom na tu muziku, kterou pro nás bude tahle parta s názvem Lex Legion mít. Takže zítra na 9. hodinu naříďte si budíka, jestli jste zvyklí si přispat, protože tohle vám nesmí ujít.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Pop Muzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: byl Ozzy, no a já toho víc pro vás nemám, tedy hudebně samozřejmě. Standa Rubáš chystá White Snake na úvod příští hodiny, Pepa Lábus má připravený zprávy a ode mě uslyšíte ještě dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Kladně v ulici generála Klapálka vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků, tedy pozor, ne, osobáku s nákladňákem, tak přehlédl jsem. Takže osobák s nákladňákem v Kladně v ulici generála Klapálka, v Papírenské ulici v Praze jsou to dva osobáky v sobě, v ulici Na Slupy v Praze je předmětem vyšetřování dopravní nehoda osobáku s tramvají a dva osobáky se střetly na Valčíkově ulici v Praze. No a na dálnici D5 na 70. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov musíte dávat pozor, protože jsou tam prý kachny na silnici. A na D1 mezi 203. až 207. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona vozidel z důvodu dopravní nehody. Zpráva je z Národního dopravní informačního centra. Víťáci, jezděte bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách přijde postupně občasný, většinou slabý déšť. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezóny. Ve Stuttgartu otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 6-7, 6-4, 7-6 postoupil do čtvrtfinále. V něm se čtvrtý nasazený hráč utká s turnajovou šestkou Francesem Tiafoem ze Spojených států. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn, který chce ve sněmovně doplnit do novely se zvýšením rodičovské minister práce Juchelka. Záměr dnes představil zástupcům poslaneckých klubů. Advokát a bývalý minister Pavel Němec nevnímal obžalované z kauzy Dozimetry jako zločince. Aplikaci na šifrování telefonické komunikace doporučoval všem svým klientům. Používají ji podle něj vysocí manažeři, politici, soudci i lékaři. Němec, který v případu údajné rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku vystupuje jako svědek, to uvedl při dnešním hlavním líčení. Americká armáda dnes zasáhla ropný tanker v Ománském zálivu. Podle ústředního velení plavidlo porušilo americkou blokádu Iránu tím, že se pokusilo přepravit iránskou ropu. Jde o třetí obchodní loď, kterou Američané v Ománském zálivu tento týden zneškodnili. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.

Něco málo ze života na Marsu od Davida Bowieho. Je 17 hodin 12 minut, čas střídání stráží, alespoň pro dnešek to tak vyšlo, že Ota Seman je už na cestě, Bůh ví kam. No a s vámi jsem já, tady Standa Robáš, přeju příjemné čtvrteční odpoledne všem, kteří se jmenují Bruno, tak rovnou takhle ze startu všechno nejlepší k svátku a muziku k tomu pustím Plexis za malou chvilku. Zároveň taky budu koukat další oslavence, budu zjišťovat, co všechno se dá slavit, pokud nejste Bruno ani na rusky vám nevyšly na čtvrtek s datem 11. června a společně se taky podíváme na dopravu a to bych taky na začátek mohl říct, protože je to taková naše slušnost na začátku pozdního odpoledne. Pokud máte postřehy k aktuální dopravě, býťáci, tak za ně budu velmi rád. Jsem na čísle 210 32 33 34.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34

0: Jeden Phil Collins a já bych se tady v podstatě připojil k tomu, o co on žádal, nestraťte to jeho číslo, nebo moje číslo je 210 32 33 34, před malou chvilkou jsem říkal, že ho tady hlásím hlavně kvůli dopravě, ale ono se to hodí i k jiným věcem, což nakonec v průběhu odpoledne taky ještě můžeme zkusit vyzkoušet. Teď ale pojďme.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Směrem na silnice. První, kdo se ozývá, tak je kamionák Mira z obvyklého místa.
2: Kdo může, ať se vyhne D5 a tady okruhu k Ořechu, protože teď jsem od 7. kilometru jsem to skákal 3 hodiny na sjezd, v podstatě je to totálně úplně zablokovaný. Kdo může s osobákem, ať někam asi jede, objede to, protože to stojí úplně
0: za
2: prd.
0: Díky za tuhletu zprávu. Počítejte s tím, že i dneska je tahletá každodenní kolona na místě, ale možná, že je pomalejší a rozhodně delší. Už někde u Lodině se začíná ten špunt směrem k Praze. Na D1 zpomaluje doprava od Velké Bíteše směrem k Brnu. Není to úplně stojící kolona, ale zase to nejede úplně kvapem. Samozřejmě kamionáci to asi vidějí úplně jinak, protože ty tam předpokládám stojí. Tak zkrátka tady počítejte taky se zpožděním nebo objízdnou trasou. V Praze Opatovská ulice. Tady pozor, pohybuje se nám tady podivně muž po vozovce takovým tím stylem jako Tetřev Honzlovec, tady jde do Elka, tak tam projíždějte velmi opatrně. Když jsme v Praze, zmíním Budovatelskou ulici, tam je nehoda 2 osobních aut do 3. nohy Praha a Verdunská ulice, nehoda 2 osobních aut, probíhající vyšetřování. Na D3 na 140. kilometru ve směru Mezno Kaplice je hlášena nehoda osobního rozvodidel, policisté jsou na místě. No a v Plzni je kompletně neprůjezdná Karlovarská ulice, protože tady došlo k požáru domu. Na místě jsou tady všechny složky IZS a hasiči především. Tudy se projíždět nepokoušejte a rovnou hledejte nějakou ulici vedlejší, kudy to budete moci projet.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Vášinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští sjezdaři na divoké vodě absolvovali úvodní dva závody světového poháru v Maďarsku. Kanoistka Marie Němcová získala kompletní sadu medailí, zlato v debelkánoji, stříbro na kánoji a bronz v kajaku. První v dlouhém sjezdu byl kanoista Matouš Bajer. Česká reprezentantka ve sportovním dřevorubectví Karolína Urbanová vybojovala stříbro na premiérovém mistrovství světa žen Steel Timber Sports v Budapešti. Zároveň vytvořila světový rekord v disciplíně Standing Block Chop časem 23 sekund. Titul mistryně světa získala Kanaděnka Andrea Hand. Americký dostih Belmont Stakes vyhrál hřebec Golden Tempo, navázal na vítězství v Kentucky Derby a ovládl tak dva dostihy trojkoruny. Trenérka Devoxová se stala první ženou historie, jejíž svěřenec vyhrál více než jeden závod trojkoruny. Skialpinismus má velkou šanci zůstat na zimní olympiádě i v roce 2030 ve francouzských Alpách. O definitivním zařazení rozhodne zasedání Mezinárodního olympijského výboru 24. a 25. června. Trenérka stolních tenistek Renata Štrbíková po 3,5 letech končí u reprezentace. Od 1. července ji nahradí Francouz Berger. Volejbalový kouč Zdeněk Sklenář skončil po 3 letech u extraligového Zlína. Tým pod jeho vedením obsadil letos 10. místo, což bylo nejlepší umístění. Loni skončil 12. a předtím 11. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Joplinová Janiska na rádiu Beat a Get It While You Can. Tahle muzika je za námi aktuálně teď ve 6:15 tady na Beatu. V tom týdnu, kdy jsme toho měli docela dost vymyšleno, že musíme spáchat mezi tím vším třeba Beatovou pumpu, která se odehrála včera. Ještě toho máme hromadu, co musíme zvládnout a stihnout a na co se můžeme těšit. Jednou z těch věcí, na kterou se hodně těším, tak je třeba zítřejší rockerovo ráno. Takhle, já se obvykle těším na každý rockerovo ráno, protože je to vždycky taková sonda trošku do muziky a trošku do soukromí muzikantů, kteří v rockerově ránu pobývají a objevují se. Není ale úplně obvyklou věcí, že by tam byl muzikant opravdu světově proslulý, což bude zítra. Když se podíváte do CVčka Mickeyho D, tak tam najdete King Diamond, najdete tam samozřejmě Motorhead a Scorpions, taky spolupráci s Halloween a taky teď aktuálně ten projekt, který zítra vlastně bude už oficiálně venku s celou tou deskou, protože zítra, pokud se nemýlím, tak vychází celé to album nové kapely Lex Legion, což jsou právě muzikanti, kteří už se za dávných časů okolo Kinga Diamonda potkali a teď se rozhodli, že by si mohli udělat nějakou muziku vlastní. Ty singly, které už jsou venku, tak lecos tak jako poodhalili a třeba víc na tohleto téma poodhalí i zítřejší rockerovo ráno s Mickeym D. Určitě ho neprošvihněte, začíná už ráno, samozřejmě. Má to v názvu v 9.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Red Hot Chili Peppers na rádiu Beat dohráli jejich Aeroplane, naše rozhlasové éro už je na cestě sem, dáme si za malou chvilku s ním čerstvé zprávy a otevřeme taky zároveň čtvrteční Six O'Clock Rock tady na Beatu.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Ale všeho do času, první je na řadě doprava, my jsme si tady s kamionákem Mirou říkali, že ten příjezd po D5 směrem na Prahu a potom dál na okruh, zvlášť pro řidiče kamionu, není úplně dneska nejzábavnějším místem.
2: Kdo může, ať se vyhne D5 a tady okruhu Kořechu, protože teď jsem od 7. kilometru jsem to skákal 3 hodiny, na sjezd v podstatě je to totálně úplně zablokovaný. Kdo může s osobákem, ať někam asi jede, objede to, protože to stojí úplně za prd.
0: Ano, osobáky asi budou rychlejší než 3 hodiny, ta situace se na místě trošku zlepšuje tím, jak ubývají auta, ale neberte to úplně tak, že by tam teď bylo volno, to tam vážně není, stále ještě platí, že příjezd do Prahy je přicpán a že tady budete muset zpomalit a že když byste znali nějakou objízdnou trasu, která by se vám do cestovního plánu hodila, tak by to asi nebyl úplně špatný nápad ušetřit nějakou tu minutu. Na D8 na 19. kilometru z Prahy pryč počítejte s odstaveným osobákem. Na silnici 152 na příjezdu do obce Silůvky od Brna tak je nehoda dvou nákladních aut a na místě policisté, kteří vyšetřují, v tom Brně samotném pak Palackého třída. Odtud mi hlásíte nehodu dvou osobních aut, také Turnov a Nádražní ulice. Tady pozor, pohybuje se tu nějaký splašený cyklista, který sem tam přijíždí do protisměru. Nevím úplně, co tahle hra má znamenat, ale vím úplně, co by mohla, tak tam projíždí. Jdete velmi opatrně. Kunovice, Uherské Hradiště, ulice U Pumpy, tady došlo k havárii motocyklu, bohužel vážné, na místě proto zasahují všechny složky IZS. Jezděte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
3: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách přijde postupně občasný, většinou slabý déšť. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Barbora Krejčíková postoupila v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu porazila Belgičanku Hanne van der Winkelovou 6-1, 6-4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,44 a nafta za 39,59 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,36 za litr benzínu a 39,69 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzínu zvyšují, zatímco u nafty snižují. Jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, jehož z činu podezírá. Dnes o tom informovala agentura APA s tím, že státní zastupitelství to nepovažuje za důkaz, ale za indici. Zadrženého Slováka vyšetřovatelé spojují s otravami dětských výživ společnosti HIB v Rakousku, České republice a na Slovensku. Muž, který dřív pro německého potravinářského výrobce pracoval, vinu odmítá. Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B jen s ukončeným základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Schválil to slovenský parlament v rámci novely silničního zákona. Podle tamního ministerstva vnitra má nová podmínka motivovat ke vzdělání děti ze sociálně slabších rodin. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Cream na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Nancy Sinatra, ty boty proti lásce, tedy v originále These Boots Are Made For Walking, to bylo jedno z ohlédnutí za léty 60. Stejně jako ti Cream, kteří to celé otvírali se skladbou I Feel Free, a stejně jako to, co já budu hrát teď tady jako tu třetí 60. v Six O'Clock Rock. Ona mě tak trošku nutí k takovému tomu zamyšlení, jestli fakt některé věci v životě nejsou nějakým osudem, jestli skutečně jsou to náhody, nebo jestli to v některých místech v některou dobu automaticky vede k nějakému výsledku. Protože tady mám kapelu, která v 65. vznikla, v 71. vlastně zanikla, protože se přetavila v něco úplně jiného. A vznikla na jednom místě, kdy základem byli spolužáci z jedné školy, kteří dohromady dali svou první kapelu a ta se postupně tak jako rozrůstala, měnili se někteří členové, někteří přicházeli, někteří odcházeli, až se to přetavilo v něco, co se zanedlouho přižene sem k nám a bude se to s námi koncertně loučit. Tak abych teďko tady to svoje tajemné povídání nějak rozlousnul, vemte si jenom jména, která se prohnala tou kapelou, jako John Glasscock, Brian Glasscock, Mick Taylor, později Ken Hensley, prošel tam Lee Kerslake, Greg Lake si s nimi zahrál, postupně někteří odcházeli do jiných kapel a byli spojeni třeba s Bee Gees, s Johnem Mayallem a Bruce Brickes, John Glasscock samozřejmě s Toufet a Jet Routal. Zkrátka, tahle ta základní parta, která v 65. vznikla, tak se pojmenovala The Guts. Později, díky těm jménům už je jasný, z toho vznikly Uriah Heep, ale The Guts v 60. letech skutečně fungovali, skutečně koncertovali a nahrávali třeba tuhle věc.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je to dobrý, doprava řídne, ale zároveň je potřeba si říct, že i přesto, že řídne, tak jsou místa, kde to řídnutí, zvláště, který už tam nějakou chvilku stojí, úplně tak jako nepochválej. No, zkrátka, jedete-li po D5 na Prahu, tak kolona se nám zkracuje před Prahou. Už není od Loděnice, už je někde před Rudnou ten začátek, už není nehybná, už je pomalu hybná, ale pořád je to tak, že vám to sežere nějaký ten čas cestování. A je tradiční, vydrží až k Ořechu, teprve pak se rozjíždíte po D0 směrem na jedničku, pak už tam nemáte žádné omezení, ale ten úsek je zkrátka potřeba nějakým způsobem přežít. Stejný to mají i ti, kteří míří na Brno po D1, už nestojí od Velké Bíteše, už stojí od Ostrovačic. I tady se to zkrátilo, i tady, ale pořád nějakou tu minutu nebo desetiminutu vám to z toho vašeho dojezdu určitě ukrojí. Hradecká dálnice, kilometr 2,3 ve směru z Prahy pryč, tady opatrně mezi jízdními pruhy je nějaký kus plastu, kterému se zkuste vyhnout. Na 20 a příjezdu do Českých Budějovic je to nehoda dvou osobních aut, policisté na místě a probíhající vyšetřování, to je další jedno takové místo. Karlovy Vary, Velichov, tady je to neprůjezdné, je tam padlý strom přes vozovku, hasiči už se ho snaží odstranit, ale nějakou chvilku jim to pravděpodobně taky zabere. Zpět na brněnskou dálnici D1 ve směru potom za Brnem dál na Olomouc a Ostravu, tak tam prý se pohybuje

0: Je nějaký chodec nevyspytatelný po dálnici, nepříjemná situace. No a Plzeň, ulice Utrati, to je taky další jedno místo, tady je neprůjezdný ten střední jízdní pruh, protože z něm zůstalo stát porouchané vozidlo. I s ním tedy býťáci prosím počítejte a projíždějte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírku historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik má ve sbírce už 55 vozidel, která se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. Generální ředitel a předseda představenstva podniku Daniel Morris řekl, že autobus se obnovoval z vraku podle dokumentace i fotografií a stálo to skoro 6 milionů korun.
2: Každá jednotlivá součástka vlastně prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce našich lidí renovační firmy, ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem, tak já věřím, že se nám bude dařit toto, to je fakt umělecké dílo, taková renovace udržovat v perfektním stavu.
1: Historik DPO Jiří Boháček řekl, že tramvaj T3 je uvedena do detailního stavu těsně po vyrobení a po uvedení v Ostravě do provozu. Tehdy v ní ještě jezdil průvodčí a do renovovaného vozu bylo možné původní pokladnu průvodčího umístit. Obnova tramvaje stála skoro 13 milionů korun.
0: Vítoskop.
1: Milovníci Lega se mohou těšit na stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Familia. Lego totiž spustilo předobědná návky na tuto svou zatím největší stavebnici čítající 12 000 dílků. To chce uctít z té výročí úmrtí architekta Antonyho Gaudího. Na trhu se stavebnice objeví 1. listopadu. Detailně propracovaný model byl prý navržen tak, aby zachytil jak monumentální rozměr, tak ducha Gaudího vize. A tím Vítoskop končí. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Klasik. Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Triumph na rádiu B, nebo Triumph česky, chcete-li, ono je to jedno, vede to ke stejnému cíli. Lay It On The Line dohrává, je 6:45, k tomu 3 minuty. Je čas slíbit si pro dnešek Radka Dieslera, jeho depozitář popmuza, neboli rokovou archeologii v přímém přenosu. To bude první věc, kterou si pustíme do éteru hned po 7. Pak Honza Hamerník, večer u repráku, tedy pokecáme, uvidíme a zahrajeme k tomu. To je takový v podstatě neoficiální titul. Pravidelně ve čtvrtek večer tady u nás na beatu. No a pak musí následovat půlnoční album, to jste si vy sami odhlasovali a sami si ho tady vychutnejte. Ta minulá anketa, ta se zabývala muzikou z roku 2019, tenkrát vycházela 13. No a bohužel taky úplně poslední deska skupiny Whitesnake, ale o to je skvělejší, jmenuje se Flesh and Blood a beatem bude hrát celá od začátku až do konce.

až do samotného závěru. A zároveň do závěru dnešního odpoledne tady nabítuje 18.57, skoro 8, nejvyšší čas, abychom si předlali kormidlo Máňu, já se odhlásil, Radek se přihlásil a mohli jsme se společně pustit do dalšího dílu depozitáře Popmusa. Přeju příjemný poslech a čistý signál, zítra odpoledne se na vás budu těšit už ve 2, do té doby se mějte krásně.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
5: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, protože začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Co, respektive koho máme dnes v tanečním pořádku? Dnes máme v tanečním pořádku zpěváka, který by se 6. června dožil 75 let, kdyby v roce 2013 předčasně neodešel. Představíme si jeho juvenilní nahrávky i písně zralého věku, kterými se asi nejvíc proslavil. Při té příležitosti provedeme jeden z nejostřejších dramaturgických střihů v historii Depozitáře. Začneme soulem, skončíme u metalu. Děje se v městě Ostravě a okolí v letech 1968 až 84. A jestli nezaberete sami, prozradím vám hned po první písni tajenku.

0: depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
1: Uznávám, není to úplně jednoduchá hádanka. Stanislav Hranický, neboť o tohoto barda z bývalého ocelového srdce republiky tu jde, byl přeci jen známější jako metalový frontman a tyhle soulové hříchy mládí nemá i celkem vyspělý býťák tak docela v uchu. Ale k jeho zpěváckému CV patří a z hlediska chronologie i prosté logiky je třeba začít u nich. Stanislav Hranický měl kliku na uvolněný konec 60. let. První nahrávky totiž pořídil už zhruba v 17, což i na tu dobu byl unikát. Bylo to s ostravskou skupinou Majestic, jedním ze dvou mozkových trustů ostravského soulu. Také i další nahrávka, na rozdíl od té předchozí nikdy nevydaná, je převzatý soulový cover. Zároveň je to další hlavolam, protože já vám autora originálu neprozradím. Je mi sice povědomí, ale nejsem si úplně jistý.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Být zpěvákem jednoho ze dvou mozkových trustů ostravského soulu znamenalo též dueta s jeho zpěvačkami. Mezi sběrateli tyhle kousky neznámého data vzniku kolují už docela dlouho. První s Marií Rotrovou je absolutní šedesátková soulová klasika, naspívaná původně Joe Texem, mezi znalci uctívaným stejně jako Otis Redding nebo Wilson Pickett. Ta druhá s Věrou Špinarovou. Přátelé, poslechněte si ji a pak mi zkuste říci, nemáte někdo nějaký nápad?

0: depozitář Pop muzea na Rádiu B.
1: Tak a teď provedeme inzerovaný dramaturgický střih. V Hranického profesním životě zeje po celá 70. léta díra z víci Mariánského příkopu. Zřetelně zpíval, ale kde? Po barech? Jeho fabrikantem byl na začátku 70. Ivo Pavlík, neuvěřitelně schopný šíbr janečkovských kvalit, který ovšem na rozdíl od pana doktora měl i zahraniční přesah. Nedivil bych se tedy, kdyby svou akvizici uklidil do nejspíš i celkem výnosného angažma. V souvislosti s Věrou Špinarovou, první akvizicí Pavlíkova cirkusu, o něm ovšem není v dobovém tisku ani slovo. Tak nevím. Hranický se z ničeho nic objeví v roce 82 jako host divadelka Podvěží bývalé kolegyně Marie. Neřekne skoro nic a následně zapěje. Na podzim ho pak měsíčník Melodie objeví jako zpěváka jedné rockové kapely, která patří k úzké skupině tuzemských hardrockových profikapel. Na severní Moravě jasně dominuje, ale pořád se jí nedaří prorazit do republikové špičky. Jmenuje se Citron.

0: Citron.
1: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
2: Morem tehdejší profiscény byl takzvaný komponovaný program. Ten, ve kterém Citron představil nového zpěváka, se měl jmenovat Útržky poznání, Útržky života. Dodejme, že takhle blbé názvy nebyly neobvyklé. A premiéru měl mít 11. května roku 83. v ostravském domě Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Nejsem si jistý, jestli záznam, který je základem větší části dnešního depozitáře, je součástí zrovna tohoto kompostovaného pořadu. Takový pořad obvykle sloužil jednu sezónu a náš záznam by měl pocházet z roku 84, jenom netuším, z které jeho části. Co je ale skoro jisté, jak úvodní skladba Koncert, tak následující dvojka Když už jsem se narodil a moje noční filmy do pořadu patřily, tudíž jsou zcela autentické.

0: Děkujem.
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
0: A teď vám zahrajeme ukázku z našeho LPčka, které bohužel česky nevyšlo, vydali jsme ho anglicky, to znamená, že vyšlo pro zahraničí a že ho vydala firma Artie, kde si ho taky můžete koupit. Ukázka se jmenuje Moje noční filmy.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: První z předchozích písní vyšla na suprafonském singlu v roce 84. Druhou znají fanoušci kapely pouze z bootlegu. Následující dvojblok obsahuje asi největší flák tehdejší sestavy Citronu. Ploužný song Už couvám se objevil v televizním studiu B, následně na singlu i na prvním LP kapely Plně energie, první velké desce v historii českého metalu. Zde mu bude předcházet písnička Moje holka do tmy vstává, která patří k těm několika zmizelým písním ve své době nenahraným, které se po letech vynořily díky koncertním bootlegům.
2: Všechny písničky, které vám hrajem, jsou z naší připravované LP desky, kterou máme letos natočit. K té další jsme si půjčili text od Honzy Buriana a budeme zpívat tady o Vaškovi, který ráno strašně rád dlouho spí a jeho holka musí vstávat do práce. Moje holka do tmy vstává.

0: depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Teď by bylo záhodno říci si něco o citronovských bootlezích. Mezi fanoušky jich koluje hned několik. Server Discogs jako nejstarší registruje dva z roku 85. Ovšem tenhle by měl být ještě o rok starší a záměna s výše zmíněnými je vyloučená. Repertoár je totiž trochu jiný. Je hodně pravděpodobné, že tahle nahrávka by mohla být podklad pro živé LP, o kterém píše v lednu 85 Roman Lipčík v článku o kapele Pro mladý svět. A teď se přesuneme do druhé půlky koncertu.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Rock.

A co, jste všichni v pohodě? Budeme zpívat? Tak to zkusíme.

0: Děkujem.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Znalci alba plně energie si možná u druhé písničky všimli jistých odlišností zdejšího textu od verze na albu. Jsou docela zábavné, zvláště odkazy na plakáty Judas. Neboť Citron měl tehdy dva covery Judas Priest v repertoáru. Nejen tyhle přiznávky dokumentovaly přeměnu Citronu z hardrockové kapely na metalovou. Zjevné to bylo i ze singlové produkce v tom roce. V podstatě nám ji kompletuje další blok, samozřejmě v živých a takto podstatně autentičtějších verzích.
0: A teď vám Standa zahraje na takový úplně netradiční hudební nástroj, který je oblíbený mezi náma hlavně ráno, každý den.

0: Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
1: Revizor.

0: depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Revizor! Tuhle písničku si můžete koupit na našem 8. singlu. My vám nic zahrajeme druhou stranu. Tvá odvrácená tvář.

0: Děkuji.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Tahle proměna se záhy odrazila v tehdy respektované anketě pořadu Větrník. Citron za rok 84 vyhrál, v kategorii skladba roku měl 3 písničky v první desítce. A jeho zpěvák byl v roce 86 čtvrtý v kategorii osobnost roku a jako zpěvák roku vedle Miroslava Imricha i v kapele roku. Jasně, bylo to dané privilegovaným postavením, které Citronu vydobil všehoschopný lídr Pařízek, ale úspěch kapely ukazoval, jaký je v zemi po tvrdé hudbě hlad. Potvrdilo to album Plně energie, které vyšlo na sklonku jara 86. Náklad byl 100 000 kusů a přesto se brzy nedalo sehnat. Sám o tom vím docela dost. Takhle zněla jeho titulní skladba v roce 84.
0: Možná jste si všimli, že hrajeme úplně obyčejné písničky o úplně obyčejných věcech a v tomto případě o elektrickém proudu. 220 V, jeden!

Český proud. Sleduj ho, svý vyčidlý, skřiky žárovky. Zkažného dráťáku, repráku i magneťáku, skvěle tě hlídám, vaše pocity a reakce. Pozoruj vás, každé zásuvky. A pokud byste se chtěli ani napojit, jen se na moji kontrolu, napojíte dalšími dráty.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Další příběh kostce. Na začátku roku 87 se Hranický na jednom koncertu vážně zranil a všeho schopný Pařízek ho okamžitě vyměnil za Láďu Křížka. Posléze ho, jestli mne paměť neklame, zaměstnal jako majordoma ve svém studiu. Hranický pak občas zpíval s ostravskou kapelou Akuver, načež ho Pařízek v 95. povolal do obnoveného Citronu a v něm
0: Rádio Beat.
1: A to je všechno. Mějte se, mějte za vhodné a za 14 dní

0: Radio Beat.
1: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Večery u Repráku.
0: Na rádiu Beat.
4: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky, už máme 9 minut po 8 hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem on Zámerník a máme večery u Repráku. Protože je čtvrtek, to jsou večery, kde si tak vždycky o něčem povídáme. Vy můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34, můžete mi posílat SMSky na 720 001 222, e-maily na adresu studio@radiobeat.cz a nebo vzkazy do studia z naší apky. To je úplně ta nejlepší možnost pro všechny rodu věrné býťáky, protože předpokládám, že už tu aplikaci mají nainstalovánu na svých inteligentních telefonech pro chytré býťáky. Co je ale důležité, je vždycky téma ve čtvrtečního večera. No a dneska, co jsem zvolil? Já vám to řeknu. V pondělí bylo 8. června. Svátek měl Medard. A k tomu se pojí taková, pranostika. Medardova kápě, čtyřicetní kape. To znamená, když na Medarda zaprší, tak 40 příštích dní je chladných a trošku možná deštivých. No, jestli to vychází nebo nevychází, jestli jste se na to těšili nebo netěšili, to je vlastně téma dnešního večera. Já se rovnou přiznám, že já osobně, přiznám se vám, já nejsem ani malozemědělec, ani velkozemědělec, ani latifundista. Já jsem prostý bezzemek. Já dokonce nepěstuju ani pažitku za oknem. Takže zas tak se mě to sucho, o kterém se tak mluví už jak dlouho, netýká. Ale vím, že třeba ze včerejška na dnešek pršelo tady v Praze celou noc. Byl to takový ten drobný zahradnický deštík, ale vytrvalý. Ano, hodně vytrvalý. Pršelo. Dneska dokonce okolo poledne, tak to bylo možná 1 hodina odpoledne, byla na sever od Prahy takhle odolena voda a kralupy, byla bouřka a pěkný slejvák. No, u nás moc nepršelo. A teď, když jsem jel do práce, tak sice svítilo sluníčko a kus oblohy byl modrej, ale jinak se tam převalovaly takový ty černý mračouni nacucaný vodou. Opravdu stačilo otočit kohoutek a byl by slejvák. No, těšíte se na déšť? Nebo naopak chcete sluníčko a plovárnu a bikiny, ano, teď mě to bavilo, ano, jak je jedna firma, je to plná Praha, je expert na bikiny, no, to bych byl taky, ježiši, abych byl expert na bikiny, no je. No, tak to bude téma dnešního večera. Medard, jeho kápě, původně prý krápě, ano, a no, prý to bude pohroma pro úrodu. Prý už uschly nějaký stromy, no, něco. No, tak schválně. Kdo z vás je latifundista? Kdo se s tím potýká, s tím počasím? Volejte, pište. No a na začátek si pustíme moji velmi, velmi oblíbenou kapelu Colosseum a Rope Ladder to the Moon, tedy lanový žebřík až na měsíc naživo.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Večery u repráku, přátelé, tématem dnešního večera je počasí, je déšť, je medard. Těch 40 dní kape. Medardová kápě, ano, kápě, 40 dní kape. Ano, tady samozřejmě už mi tady Jirka i Petr říkali, to ale do éteru neříkej, co je vrchol neštěstí, dobrá, nechám si to pro sebe. Co jsem ale zapomněl říct, přátelé, naprosto jsem zapomněl, je, abyste, když mi budete telefonovat na 210 32 33 34, když mi budete posílat SMSku na 720 001 222, e-mail na studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia k tématu, nezapomeňte připojit písničku, kterou chcete slyšet, tedy písničku na přání. Zkusím vám ji zahrát, pokud ji najdu u nás v archivu. Takže teď úplně první SMSka, která dnes přišla. Ahoj, dnes už pranostiky neplatí, píše stálý posluchač Jarda. I když se dneska nepodepsal, ale je mi jasný, že je to on. Ale když jsem byl mladý, tak to platilo. A prosím, Razamanas a Nazaret. Podle toho jsem poznal Jardu. Nevím, jestli pranostiky platí nebo neplatí, ale Razamanas v každém případě mám nachystáno.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: No, ahoj, tady Jinda.
1: Čau.
2: Prosím tě, reaguju na toho Medarda.
1: Ano.
2: A u nás se vždycky seká jako na Antonína, víš? 12. června, tak se prostě, že ten Medard spadne a začne se sekat a sušit.
1: Tomu se nějak říká ty první seči, že jo?
2: No, ale oni to měli vychytaný, protože oni, když to jako přejde, takže se to pomalu jako ustoupí.

0: a že se začne sušit seno.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale to je v oblasti jinde, je to dřív, tady je to prostě středočeský kraj, kolem do Příše, takže oni měli na Antonína pouť, takže já v sobotu jako prostě vím, že má pašet, ale taky pojedu se kapet.
1: Ano, Antonín je 13. Jo, ano.
0: Jo, takže tak... Hele,
1: to je tuhle sobotu, no.
0: Nevím, jestli to stihneš, ale... My jsme všichni tady rádi, jako, protože jsme tady ve sáškovém stínu, takže nám moc neprší, ale to se ti asi nepovede November Rain.
1: November Rain, dobře. Já ti slíbím, že November
0: ale
1: Rain...
0: Ale něco deštěm, víš, cokoliv.
1: Já ti rozumím, ale určitě jako November Rain za chvíli bude, jo? Teda za chvíli, za delší chvíli. Nebude teď hned, vyčkej si na něj, jo?
0: Ne, ale to já nebudu mít čas, já si půjdu za chvilku lehnout a budu tady leštit jako... Tak to je kaviny.
1: Ježiš, no tak dobře, tak já ti ho dám hned, no. Tak jo, tak.
0: Ale dej ho všem. Všem, co narávají na to, že furt prší, tak aby si vzpomněli na to, že když neprší, tak jak je to příjemný.
1: Dobře.
0: Ale, a ještě řekni všem lidem, že třeba porostou huby.
1: Už jsem to řekl.
0: Bída, sice je to bída, ale porostou.
1: Už jsem to řekl. Díky za zavolání, hezký večer, ahoj.
0: Taky. Měj se taky, děkuju, čau.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Radio Beat.
1: Večery u repráku, Radio Beat, Honza Amerník, samozřejmě. Ahoj Honzo, já už dlouhou dobu nemusím sušit seno pro zvířata. A tak jsem na tom s tím suchem nebo mokrem jako ty. Ale mám mezi kamarády dost zemědělců a ti už netrpělivě čekají, kdy budou moci usušit. A i u nás byl v noci na dnešek slušný liák. A dnes kousek od Budějovic, dokonce bouřka i s kroupami. Ano, to tady vidíme z pravorejství, že někde u trhových svin bylo takové krupovití, že to vypadalo jako v zimě posněžení. No a jestli můžeš, zahraj prosím od Deep Purple Lazy. Díky, Roman České Budějovice.

0: večery u Repráku. Na
1: rádiu Beat. Krásný dobrý večer, bíťáci i bíťačky, už máme téměř 6 minut po 9. hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a je čtvrtek, tudíž večery o Repráku, kdy si tak o něčem povídáme. Vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34, můžete mi posílat SMSky na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz anebo vzkazy do studia z naší apky a hlavně si přát písničky a vyjádřit se k tématu večera. A téma večera dnes je medard, déšť, sucho, seno, zemědělství, ano, ať už velkozemědělství, či ano, zahrádkářství, sucho, které trápilo tedy, hlavně zahrádkáře, jak teda se od vás dozvídám, protože já mám od lékaře zakázáno rýpat se v hlíně, nejenom od jednoho lékaře, ale od, a už dávno, dávno to mám zakázáno, tak to nedělám, jsem hodný a poslouchám. No a co k tomu chcete říct, tak mi to napište nebo mi to zatelefonujte a přejte si písničku. Stále ještě nemám obsazený playlist. Tak. A Loša, starý známý Loša, kterého snad dneska nebo včera někde postrádali, protože snačil pěšky z pumpy Rádia Beat a někdo ho hledal, tak tady mi píše a dokonce se nám tady rozmohl takový nešvar, že se začalo básnit a veršovat. Ahoj Honzo, není útik úniku, píšu ti Hamerníku. Už jsem skoro nevěděl, kudy. Již prázdné byly na vodu sudy. Záhony strádaly, vody si žádaly. A tak nám konečně prší, plevele se vesele hrší, ježiš, to je slovo. Od toho ale máme ruce, tak prosím, ať zahraje pro Radku Dickinson Bruce. Ano, Bruce Dickinson. Třeba Alexandra. Doma ať zůstane Sandra. Díky moc, Loša. Iron Maiden a Alexander the Great.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Večery u repráku na Rádiu Beat a Honzo Amerník a téma dnešního večera je Medard, deště, ano, a samozřejmě písničky na přání. Tak je to správně, tak to má být. Tak, co tady máme, jo? Veterinář Vojta píše, ten se chce hádat dneska. Ahoj Honzo, no na Medarda nepršelo, ale ochladilo se a prší tak nějak normálně. A tak to má být, aspoň pro přírodu. To je pravda, než aby byly slejváky a povodně, no je. No, a příští týden už mají být zase třicítky, to mám radost. Ale v noci by pršet mohlo. Bylo by to tak OK. Pro mě ideálně teplota kolem 20 až 25 a polojasno. A poprosil bych o růženku od ACDC. Díky Vojta. Tak co přátelé, cokoliv napíšete, pošlete SMS-kou nebo mailem, nebo jako vzkaz do studia, nebo zatelefonujte, nezapomeňte si přát písničku. Whole Lotta Rosie, růženka od ACDC pro Vojtu a pro vás všechny ostatní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: Zdravím. Miloš, u telefonu.
1: Poslouchám Čau, taky tě zdravím.
2: Poslouchám vás z Valašska. Máte tady téma Medarda.
1: Ano.
2: Děkujeme za každou kapku, ale co existuje nejhoršího? Na Medarda chytit kapavku.
1: To už si třetí dneska za večer.
2: Jo.
1: To už je třetí.
2: Dobré, tak fajn, díky.
1: Na Valašsku jsem vyrůstal, ale tohle problém jsem nikdy neměl.
2: Já taky ne, naštěstí, ale vykládá se to.
1: Dobře, co ti zahraju?
2: Jako co chceš, já poslouchám všechno.
1: Počkej, řekni si, co ti pošlu na Valachy.
2: Na Valachy. Jako slyšel jsem tam předtím Citrony, to už taky dané, tak už to nechám na tobě, jako všetkým byťákom, co to poslouchají, jako jsou rád, že vlastně ta banda tam existuje a mě jedno, co zahraješ, jako já nejsou nějak vybíravý, mám rád staré české hity, takzvané, nebo staré české, ano, jako spíš staré. Jelikož mě je 60, tak už je to, už se to jedná tak o 40 roku dříve.
1: To seš mladý kluk, no.
2: To jistě.
1: Dobře.
2: Když... Jak se říká, do důchodu daleko a mladí v prdeli.
1: To, když se narodil, tak já jsem Valachy vyklízel směrem ku Praze už.
2: Jo, no. A tak to jo, tak to už je něco jiného. Ne, víš co, my jsme v nejhorším věku. Mladé baby už nám nechcou dát, že jsme staří a důchod nám nechcou dát, že jsme mladí.
1: Hele, dobře, takže co takhle, já nevím, Petra Nováka?
2: Klidně, jako právě jsou to starší hity, ideální hity, Petr Novák je klasika a děkuju za všechny byťáky, vlastně, lesi se ti to povede pustit, tak budu rád.
1: Čau.
2: Čau.

nejenom černá.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Dobrý večer, tady Blanka.
1: Nazdar, ahoj.
2: Volám, protože je takový dobrý téma. Já jsem zahrádkářka, teda.
1: Ano.
2: Takže na toho mě nazda, když prší. Jo? Takže je to dobře. A já jsem vždycky pro ten déšť, protože bylo tak strašný suchý jaro, jo, že jsem vylila na zahradu prostě spoustu vody, jo, a nic. A až teďka se mi to tak nějak povyskočilo všechno, takže teď jsem spokojená. Takže kdyby pršelo ještě takových aspoň 14 dní, tak by to bylo v pohodě.
1: Ohoho, tak 14 dní to by mě nebavilo teda, ale no dobře, no. Ale je, no. Máš pravdu, že to teda rostlo před očima teďka, když takhle sprchlo. Ta tráva, to všecko šlo prostě nahoru strašným tempem.
2: No, úplně to...
1: A to sucho je spíš tím, že teda v zimě bylo málo sněhu asi, ne?
2: No, sněhu bylo, no to ani ne, ale jako od února kloužně nezapršelo.
1: Aha. No. No tak no. Od února má sněžit ještě, že no. Únor bílý, pole sílí.
2: No, my jsme tady jako já jsem spod Krušnohoří, my jsme tady v takovém takzvaném strážkovém stínu.
1: Ano.
2: Takže my tady moc vody nepobereme, jo.
1: Jo.
2: Oni nám to poberou hory a na nás spadne něco málo.
1: Jasně. Dobře, co ti zahraju, Blanko?
2: No, jo. Já už jsem strašně dlouho neslyšela Deža Ursiniho.
1: Deža Ursini, čověče, to zkusím, jestli to najdu. Dej mi ještě nějakou náhradu, kdybych nenašel.
2: Jako ještě kdybych mohla, tak když jsme u toho zahrádkářství, tak jeho Apple Tree Inventor. No.
1: Aha, ano, ano, pamatuju se na to, ano. Chris, Apple Tree Inventor, mám tady, mám to, výborně. Děkuju za zavolání, hezký večer, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný dobrý večer, Beatáci, Beatačky. Máme 10 hodin, no a pár sekund. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a protože čtvrtek, tak máme Večery u Repráku. A dneska si povídáme na téma medard, dešť, počasí a vaše zemědělství a cokoliv k tomu máte, k tomu toho zemědělství, to zní teda opravdu hrdě. Ale pokud k tomu tématu máte nějaký příspěvek, tak šup sem s tím, buď to telefonem na 210-32-33-34 nebo SMS-kou 720-001-222, e-mailem studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia z naší apky. A nezapomeňte si přát písničku. Ahoj, k dnešnímu počasí, kdy tady v Chebu lilo a padaly kroupy, tak by se hodila píseň Rainmaker od Iron Maiden. No tak jdeme na ni.

0: Radio Beat.
1: Honza, Radio Beat.
2: Jirka Pokorný u telefonu.
1: Nazdar, Jirko, ahoj, hezký večer ti přeju, povídej.
2: Ahoj. Já jsem se chtěl, nebo chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohli zahrát od Aleše Brichty Šeherezád.
1: To určitě můžu.
2: Protože si myslím, že ta kapela byla nadčasová kdysi dávno a kdyby tady nebylo to, co tady bylo, tak by určitě prokopali svět.
1: No, dobře, ano. Co tvůj příspěvek na téma počasí?
2: No, já jsem sedím na Vysočině u Krbu a je tady nádherně a má se oteplovat, takže já jsem spokojený. Houby porostou, nebo už rostou, nebo respektive už jsem viděl růžovky, takže příští týden to asi bude pěkný.
1: Bezvadný, takže Šeherezád. Ano, díky za zavolání, hezký večer.
2: Děkuju, taky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: Ahoj, to tady Vrka.
1: Nazdár, nazdár.
2: Michla, tak medardo, kápe, 40 kápe, vůbec mi to celý život nevadilo, když se to vyplňovalo, že jsme lítali i v deště, rozumíš. A no. Jako, že bych byla zahrádkářka, to ne. A dostala jsem po asi 7 letech, za oknem mám 2 květináče, jsem dostala z legalizace 2 semínka, tak uvidím, no.
1: Tak ty jsi to takhle otočila, no, teda malopěstitelka, no.
2: Ano.
1: Kolik je maximum, 7 rostlin dneska, nebo kolik?
2: Ne. Tři můžeš mi doma.
1: Nevím.
2: No, ale jelikož bydlím naproti školce a škole, tak doufáme, že to jsou ty automaty, že to bude do těch 65 cm. Jinak to budu muset dávat dolů pod, jako do bytu,
1: no.
2: Což už jsem zažila. No ale včera, protože jsou zrostlí, mám je 14 dnů a už mají 15 cm, tak fakt, když jsem šla do hospůdky na břeh, tak jsem je zandala dovnitř a tady byl takový šílený slejvák, že to bylo masakr. To byly tak. 3 medardy.
1: Tak ty jsi, to pěstitelství dobře pojela teda, tak jo. Tak co
2: a
1: ti
2: tak
1: zahraju?
2: Je to povolený, co je povolený, to je povolený.
1: Tak, rozumím. Dobře. Co ti zahraju?
2: Ale mohla bych dneska fakt moji největší lásku Janis Joplin.
1: No jistě.
2: Tak jo, děkuju moc a užij si večer.
1: Jo, díky a díky za zavolání. Ahoj, hezký večer taky.
2: Ahoj,
1: čau.
2: Taky.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: neděle. Nicméně zhodili mi střechu na baráku, takže potřebuji slunce. Tak kdyby to šlo nějak, kdyby to zařídit, kdyby měl nějaký tip na to.
1: Člověče, ale to není rozum teda jako po medardu teda schazovat střechu.
0: Hele, na medarda bylo krásně, to má, to, na
1: no. No a pak no já bych věřil moudrosti předků, že s tím medardem to nebude tak jednoduchý, no.
0: Jasně, ale nicméně zhodili to, zakryli to pachtou a nic se neděje, takže čekám na to slunce a až se může pokračovat, no.
1: Tak tě budu držet palce a ještě mi řekni, co ti zahraju, protože to jsem nestihl teďka odvyprávět, že vlastně potřebuju písničky na přání.
0: Jasně, teďka, podívej se, teďka jedu Škovabrodu a tady hoří někde nějaká zetorka nebo něco, je tam obrovský mračno.
1: Ježiš,
0: no. A tady celý Havobro, no. A tak já bych chtěl prostě trošku zahrát třeba ze Tveliny Smoke on the Water, není to šlo.
1: Deep Purple Smoke on the Water.
0: No, třeba.
1: Dobře, ano, dáme Smoke on the Water.
0: Jo, a jinak všem přeju pěkný zbytek večera a mějte se a ať se daří všem. Dobré úmle.
1: Děkuji za zavolání, čau.
0: Taky díky, ahoj. Díky, ahoj.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: No, Honzo, Jirka, Vejcovská.
1: Čau.
2: Hele, nevím, jak to funguje dneska, ale Medard fungoval naprosto v spolehlivosti, když jsme byli jako děti.
1: To se pamatuju, naučil, ano, to fungovalo.
2: To jsem se naučil sledovat, protože vždycky byly prázdně, půlka prázdně z prdeli.
1: Ano, a to jsme jeli na pionýrský tábor a to jsme se vrátili ani ne nastydlí, ani ne nemocný, ale pěkně urousaný, promoklý, tepláky, jo, jo, jo, přesně tak.
2: A to mě naučila babička sledovat a to už jsem koukal, ještě běžela škola a říkám, a půlka prázdně hajzlu.
1: Tak, ano, tak to bývalo.
2: Jak je to dneska, už nesleduju teda, teď už nevím, ale zaplať pán Bůh, že prší.
1: To máš pravdu, no. Zaplať pán, no, tak.
2: Vody není nikdo.
1: Dobře. No, hele, v životě mě nikdo neviděl pít vodu.
2: Jak to, že nevíš, co je v pivu?
1: No, to... Ale vodu nepiju.
2: Čistou vodu.
1: Můžu ti říct, že když jsem na své oblíbené Krétě, tak tam mi Kostas mi přinese v namražený sklenici, mi přinese pivo a k tomu sklenici vody. A já mu říkám, am I a frog? Jsem žába. Už jsi mě někdy v životě viděl pít vodu.
2: Voda, to přesně říkáš, to je pro žáby a pro ryby.
1: Co ti zahraju?
2: Hele, když na to bude čas, tak mně se hrozně líbí od Uriáčů ten Golden Palace. On je sice dlouhej, ale je to nádhera.
1: Uriáši a Golden Palace, jo?
2: Jo, to je krásná písnička.
1: Dobrá, tak jo, dáme si. Tak jo, díky za zavolání, čau.
2: A čau, ahoj.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Jirko, dobrý večer přeju.
1: Zdravím, ahoj.
2: Já jsem rád, že prší.
1: No vidíš, aspoň někoho to potěší.
2: Potěší, protože bylo hrozně sucho.
1: Říká se to, no, já nevím, já říkám, nejsem zemědělec.
2: Já taky ne. Já co mám se zemědělství, ale...
1: Voda z kohoutku mi stále tekla, tak jsem nějak jako nestrádal, no, tak ale je to možný, že...
2: Hrozný sucho. A houby dorostou. Co to rostou teď?
1: No, tak třeba začnou, no, tak jo. Dobrý, co ti zahraju?
2: Čert na koze, jo, ale...
1: Už zase?
2: No, ale chtěl bych to někomu poslat.
1: Povídej.
2: Tučňákům do Patagonie.
1: Tučňákům do Patagonie. No, dobře.
2: Jestli nespí.
1: Jestli ještě nespí, chlapci. To je pravda, no. Dobře.
2: Tak ahoj, dobrou, opatruj se.
1: Ty taky, hezký večer, čau.
2: Ahoj.

tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Korál.
1: Krásný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Jako vždy v tento čas, tedy ve středu, začínají Uši Rádia Beat. A já vítám dnešního hosta, kterým je Richard Slach, kytarista a zpěvák skupin Drive Home, Tichá šárka a Made in Blues a také saxofonista skupiny Hocker. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Ahoj, Richarde.
2: Ahoj.
1: Řekl jsem to všechno?
2: Řekl jsi to úplně všechno.
1: Prostě je to multiaktivní muzikant a doufám, že ho potěší i vybraná hudba, která bude z různých koutků hudebních, a začneme jednou prastarou věcí. Tak jdeme na to?
2: Ano, můžeme.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: První píseň dnešních uší, jejíž hostem je muzikant a zpěvák Richard Slach, je za námi. A co on na ní? Povídej.
2: Výborný, samozřejmě Beatles. Pepper Pack Writer. Písnička, která v podstatě nikdy nevyšla na žádném albu, ale je to singlová záležitost. Skvělý.
1: A líbí nebo nelíbí, proč?
2: Líbí.
1: Musíš vysvětlit.
2: Líbí, už je v tom hodně energie a řekl bych, že už je to taková předzvěst trošku další jejich tvorby, která byla daleko složitější a náročnější prostě, což se počítá od desky asi Rubber Soul Revolvera. Jako tady už byl vidět ten směr, který nastupujou po nějakých She Loves You a takových těch jednodušších věcech.
1: Jasná věc. Tak půjdeme za něčím úplně jiným, ale jak pro koho tohle je taky klasika, ovšem v trošku jiné podobě asi, než běžně lidi znají. Tak já už nebudu to protahovat a pouštíme si další věc.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněla druhá věc z dnešních uší, jejichž hostem je Richard Slach, tedy člen kapel Drive Home a Hocker plus dalších. Také se k tomu postupně dostaneme, ale je tady především jako glosátor toho, co pouštím. Tak glosuj.
2: No, je to naprosto jasný. Je to písnička od Pink Floyd z desky The Wall, ale v podání Václava Neckáře, který ji kdysi dávno zařadil do svého repertoáru. Ale myslím, že se mu to docela povedlo teda mimochodem.
1: Ono to tenkrát vyšlo pod hlavičkou Bacily, ale samozřejmě zpíval tam
2: jasně, Václav Neckář.
1: No a jako myslíš, že to byla ucházející cover verze?
2: Já si myslím, že v té době to byla jedna naprosto z nejlepších cover verzí.
1: Já bych jenom doplnil, že to vyšlo v roce 81 na singlu a tedy v podstatě docela brzo. Po originálu. A co ty obecně a Pink Floyd?
2: Já obecně a Pink Floyd velký milovník samozřejmě, protože kromě teda jako starší muziky, tak jsem potom vyrůstal na tom art rocku a to je hodně moje oblíbená muzika. Art rock v podstatě od Pink Floyd přes Genesis, Yes, King Crimson, Van de Graaff Generator a tak dál. Takže Pink Floyd, ano, patří mezi ty základy moje.
1: No, mohu tě dopředu potěšit, protože k tomu art rocku nebo prog rocku, jak se tomu také říkalo, se dneska rozhodně dostaneme, dokonce několikrát, ale to má čas. Teď se vypravíme někam trošku jinam zase.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši Rádia Beat, stále posloucháte ten díl, jehož hostem je Richard Slach z kapel Drive Home, Tichá šárka, také Hocker a Made in Blues. A my jsme se teď dostali vlastně na dostřel blues, nebo prostě písničkaření, tak co ty na to?
2: Nádhera, Robert Zimmerman, zvaný Bob Dylan, samozřejmě krásná věc a Dylan mě provází taky celým životem. Je to další z větví, hudebních větví, který já poslouchám. Nejen tedy ten art rock a ten klasický rock v podání Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin a podobně, ale i tuto větev samozřejmě folkovou, folkrockovou, tak tu mám velice rád, taky se v podstatě odráží asi trošku v té kapele Tichá šárka, která je folkrocková.
1: A mám takový pocit, že nějakého Dylana jste hráli, nebo hrajete i s Made in Blues?
2: Ano, ano, hráli jsme 3 Dylany, teďko naposledy u Kaštanu na Dylan Days, takže Made in Blues si půjčuje od mistra písně, jak v angličtině, tak i s českýma překladama. Například Chci tě znát od Zorky Růžový je nádherná píseň.
1: A on to jako první tady zpíval, Petr Kalandra.
2: Petr Kalandra, ano.
1: Jasná věc. Tak dobře, tak se vypravíme zase někam, ale dost jinam.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále jsme v uších, připomínám, že jejich dnešním hostem je kytarista, saxofonista a zpěvák Richard Slach. Tady v té skladbě shodou okolností byl saxofon, tak jak se ti to pozdávalo?
2: Líbilo se mi to moc. Je to rozhodně Mikuláš Chadima, ale nevím, jaká sestavička jeho, jestli je to MH Band, nebo jestli je to něco staršího, to jako netuším.
1: Byl to MH Band z konce 80. let.
2: No, ale nádherný dechy, moc se mi to líbilo.
1: Já jsem to pouštěl mimo jiné proto, že v téhle kapele také hrál Vladimír Línek, tvůj spoluhráč z Drive Home, a to je takový oslý můstek k tomu, aby si vysvětlil lidem, co jsou Drive Home, protože třeba ne všichni to asi budou znát.
2: No, Drive Home jsme vlastně dali dohromady s Vladimírem Línkem, se kterým já už jsem hrával v Nasycenu, a po mnoha a mnoha letech jsme se dali dohromady a vlastně máme stejnou takovou společnou řeč, co se týká ty art-rockový nebo prog-rockový, dneska se to označuje, muziky, a zatoužili jsme prostě dát si dohromady kapelu, která bude se aspoň tomuhle tomu stylu blížit. Takže Drive Home a priori máme rádi art-rock, prog-rock a tímhle s tím směrem se vydáváme.
1: Vy jste vydali předloni první album, ze kterého si na konci také něco pustíme, ale jak vypadá aktuální situace v kapele Drive Home?
2: Aktuální situace je, Vladimír hraje na klávesi, zpívá, jeho syn Mikuláš Línek je bubeník a teď s náma začal zkoušet a doufám, že s náma bude dál. Zatím to vypadá slibně. Martin Schneider, který teda shodou okolností taky spolupracoval s Mikulášem Chadimou, takže to je baskytarista, no a já kytara a zpěv.
1: Budete, už máte naplánovaný, kdy budete třeba někde k vidění a slyšení?
2: K vidění a k slyšení budeme jako každý rok na Dřevstoku, ale tentokrát tam zřejmě s Vladimírem vystoupíme v podstatě jenom unplugged, protože ještě nemáme hotový repertoár, prostě nemáme to secvičený ještě s basou, není to prostě, ještě to nezaklaplo všechno, jak by mělo. A to bude na Dřevstoku, který se koná pravidelně každý rok v Dřevčicích, proto Dřevstok, uh-huh. A Dřevstok jako Woodstock. A je to 15. srpna letos.
1: Dobrá tedy. Tak teď ti pustím něco, co vlastně se také kdysi označovalo art rock. Tak jdeme na to?
2: Ano.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Uši, se mnou Richard Slach z kapel Drive Home, Hocker a dalších. A opět já ho prosím o to, aby okomentoval to, co právě doznělo, zda se ti to líbilo nebo nelíbilo a případně z jakého důvodu.
2: Líbilo se mi to moc, ano, jsou to yes.
1: Yes.
2: A yes. A rozhodně v této věci se nedá ani náhodou přeslechnout nádherná baskytara Chrise Squarea, který byl naprosto fenomenální baskytarista. A yes, prostě je nádhera pro mě.
1: Když už jsi říkal, že ten art rock a prog rock máš hrozně rád, tak u těch starých kapel, tam si myslím, že ta jména, co tě oslovují, tak tam je to asi jasný, ale posloucháš i tu jakoby mladší scénu, protože ona je dost pestrá, že je do dneška, že?
2: Ano, objevil jsem jí před lety vlastně, že tomu art rocku, prog rocku tedy se věnuje spousta mladých, jednak mladých kapel, jednak prostě čerstvých, ale samozřejmě nemůžu nemenovat Stevena Wilsona, který se touhle s tou muzikou teda zabývá už delší dobu, taky se odkazuje na tyhle ty kapely, že celý život poslouchal a že vlastně je má moc rád. Pochopitelně jeho kapela Porcupine Tree, ale z těch novějších třeba Pineapple Thief, Flower Kings, dobře, Flower Kings už taky hrajou spoustu let, ale mají teď prostě nádherný art rockový věci. Další kapela, která existuje v podstatě spoustu let, málo kdo o ní dlouho věděl, než se teď prosadili, což jsou Big Big Train třeba. Takže ano, poslouchám a poslouchám i trošku tvrdší, jako jsou třeba Opet.
1: Jo, ty mám velmi rád.
2: Aha, tak jo.
1: No, ale teď se dostaneme zase k trošku odlišné hudbě, vrátíme se na tuzemskou scénu a pustím ti něco prastarého, co nikdy oficiálně nevyšlo, nech se překvapit.

0: hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Návrat na domácí rokovou scénu za námi a před Richardem Slachem, hostem dnešních uší, je další úkol okomentovat. Já jenom doplním, jak už jsem říkal před písní, že tahle věc vlastně nikdy nevyšla, bylo to jenom takové demo z roku asi 82 nebo 83. Nicméně předávám slovo. Co ty na to?
2: No, tak tady bloudím, tady jsem nepoznal, akorát teda moc se mi tam líbila kytara, byla nádherná a úplně bych si skoro tipnul, jestli ji nehrál Tomáš Valášek.
1: Nehrál, ale hrál i další později nesmírně uznávaný a dodneška respektovaný kytarista. Za chviličku se dozvíš, kdo, ale já ti dám nápovědu možná, jestli na to přijdeš. Na bicí tam hrál člověk, se kterým ty také působíš v jedné kapele v Made in Blues, a to je Roman Pluhař.
2: Aha, takže možná na tu kytaru hrál Standa Jelínek.
1: Bingo.
2: Výborně. Takže na kytaru hrál Standa Jelínek, Bořík na basu a Petr Levora a tím ano. Pádem je to, první liga. Ne, ještě jinak, ještě byla
1: offside.
2: Jedna. Offside, ještě jedna.
1: Byl to offside.
2: Jo, tak Standa, jasně.
1: Tak teď ti pustím jednoho písničkáře, i když v takové pro něj dost netypické poloze. Nech se překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Já jen znovu připomínám, že dnešním hostem uší a sedícím člověkem tady vedle mne za mikrofonem je Richard Slach, tedy kytarista, zpěvák, saxofonista, člen kapel Drive Home, Hocker, Made in Blues a Tichá Šárka. A on je tady od toho, aby vynášel ty pomyslné hodnotící soudy. Tak jak ten hodnotící soud bude znít v tomto případě?
2: No, bude zase znít výborně, protože to byl jasný boss, čili Bruce Springsteen, a dal nám tam takovou jako keltskou, že jo, tak to rozjel to od podlahy. No, byl jsem loni na jeho koncertě, nádherný prostě. Ano, Bruce Springsteen, mám ho rád, zrokoval písničky, jak se sám přiznal kdysi dávno, když začínal, tak on měl taky rád Boba Dylana, ale nechtěl v žádném případě kopírovat nebo nějak tak jako stylizovat se do jeho stylu. Udělal si velikánskou kapelu, kde byl saxofonista, bohužel už nežijící Clarence Clemons, můj velký, řekl bych, vzor nebo oblíbenec, prostě to byl big man. Prostě.
1: Chápu. Tak zase na chvíli na tu domácí scénu.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Richard Slach, host dnešních uší, během toho pořadu několikrát zmiňoval, že má rád art rock nebo prog rock. Tak já jsem mu nabídl ještě jednu věc, která do tohoto ranku nepochybně patří, a jsem zvědav, co on na to.
2: Tak já bych začal tím, že se mi to moc líbilo. Druhý by bylo, že bych se přiznal, že jsem velký ostuda, že ještě nemám novou desku Michala Pavlíčka. A pak bych si podle toho rukopisu a podle té kytary klidně tipnul, že by to mohl být Michal Pavlíček.
1: Ale není. Nicméně,
2: ale není.
1: Nicméně zaujalo, že jo?
2: Zaujalo velmi, velmi.
1: Protože oni to samozřejmě hráli vesměs vynikající muzikanti. Ona je to skupina, která vlastně funguje spíš jenom studiově, měla doposud jenom jedno jediné živé vystoupení letos, když křtila druhou desku. Už má dvě, tohle bylo z té první. Stojí zatím Mirek Gertner, baskytarista, a na bicí tam hraje třeba Štěpán Smetáček, tohle zpívá Honza Holeček a tak, a jmenuje se to Grabner.
2: Aha, tak to stojí za to si to sehnat a poslouchat.
1: Pojďme k jinému art rocku, prog rocku, tedy k Drive Home, protože my už se blížíme k závěru, třeba že to časově možná nevypadá, ale jelikož Richard Slach zastupuje hned několik kapel, tak jsem se rozhodl, že aspoň dvě by měly dneska zaznít. Ta první budou Drive Home a výběr skladby je na tobě.
2: Vybral bych Strom Pazu, je to, řekl bych, taková moje oblíbená a niterní skladba, která je v podstatě věnovaná našemu rodinnému zesnulému kamarádovi. Takže bych ji tam dal.
1: Skupina Drive Home.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi Drive Home a před námi Hocker, což je další kapela, kterou tady zastupuje Richard Slach, hraje tam na saxofon, a ještě než si řekneme, co si od nich pustíme, tak jak tam vypadá aktuální situace?
2: Aktuální situace vypadá tak, že 27. června hrajeme na festivalu Krákor a léto máme trošku plnější, pak hned týden na to hrajeme u Skaláka, což je taky známý festival. Nedá se říct, že to je jenom jaksi undergroundový festival, ale je to festival všech možných žánrů. Už jsou tam dneska dvě scény, je tam i folková scéna, takže takhle. To je nejkratší výhled teď na budoucích, koukám asi 3 týdny nebo 14 dní.
1: No a co si od Hockeru pustíme? Já mám pocit, že se asi vrátíme na loňské nové album Meandrea, je to tak?
2: Ano, rád bych se vrátil na Meandreu a zvolil bych jemnější skladbu od Hockeru, protože Hocker má dost zdravou muziku, tak bych se asi podíval na Prasečí hlavy.
1: Proč ne? To byl Richard Slach, já ti děkuju za návštěvu.
2: Díky.
1: Ať se všem tvým kapelám daří.
2: Já děkuju, tvoj.
1: No a loučí se i Petr Korál, Uši končí se skupinou Hocker.
3: Dým pochodně obřadní, jíž pálí se kůže.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: Přátelé, jak to říkám, vždycky v úterý po 20. hodině. Teď je 5 minut po 20. hodině úterý, tedy roková zpovědnice. Dan Koudová zdraví od mikrofonu. Hosta, jako vždycky, představím až za pár minutek, jenom to téma, jak ho uchopit. No, budeme se, přátelé, bavit o fotografii, budeme se bavit o docela takový specifický žurnalistice, budeme se bavit i o časozběrných dokumentech, dá se říct, a co bychom se, jo, a taky o velice významných oceněních. A teď v tom máte bordel, co? Za chvíli vysvětlíme. Představím hosta. Tak jdeme na to, přátelé, čím to uvedeme. No a nejlepší bude Ozzy Osbourne. Black Illusion, to se hodí k tématu, ano.

0: Radio Beat. Roková spovědnice.
1: No a já teď konečně můžu prozradit jméno svého hosta, i když s anoncí na Radio Beat ho mnozí z vás už znáte, to jméno samozřejmě. Ten zajímavý člověk, velice sympatický a jak sám prozradil, velmi ukecený, což mám radost, dneska nebudu mlít jenom já, nebo převážně já, ale bude hodně mlít Petr Toman. Nazdar Petře, čau.
2: Ahoj Dané, ahoj všichni.
1: Já jsem tě uvedl, teda ne osobně, já jsem mluvil o tématu, který bude v podstatě provázet tady tu naši rokovou spovědnici. Tak jsem mluvil o fotce, mluvil jsem o žurnalistice, o časosběrných dokumentech, tak co je tvoje profese? Ty jsi chtěl, že budeš to říkat sám, tak prosím, máš prostor.
2: Já jsem nic takového neřekl, že to budu říkat sám.
1: Tak si naznačoval, dobře, no, trošku.
2: Ale já vlastně nevím, přímě řečeno. Kolikrát jsem přemýšlel nad těma škatulkama, kam se jako zařadit, a ono mi nikdy nic moc jako nevyhovovalo. Hodit se do škatulky, že jsem fotograf, OK. Jsem fotograf, mám vystudovanou fotografii, dělal jsem ji jako spoustu let. Ale zároveň mám jako vystudovanou novinařinu, dělal jsem dlouho novinařinu, ale zároveň jsem dělal třeba editoriální jako design, grafický design. Takže vlastně jako co seš?
1: A co je to, prosím tě, editory, jak jsi to řekl?
2: editoriální design. Editoriální design časáky. Já jsem dělal vlastně dlouho, ale možná 13 let, 12 let.
1: No časáky, tak už děláš tvar, jakoby obrazový tvar toho časopisu. Jak ty obrázky tam mají být vedle sebe, nebo kde mají být dne.

0: To byl opravdu jako kultovní a myslím, že spousta lidí, kteří třeba ještě teď jako poslouchají, tak si na něj vzpomenou. A bylo to byla jako dobrá jízda, bylo to vlastně skvělý. A já jsem tam byl asi 12 let, jako na pozicích art director, pak jsem končil jako kreativní ředitel toho. Dělali jsme to v Boomerangu, Boomerang Publishing tenkrát. A editoriální design...
1: Počkej, já se můžu ještě tě přerušit, jo? Čili. Tak kdybys mě řekl, že jsem dělal v časopise Čili, zase se teď budu, teď se vyjádřím jako totální idiot, tak já bych čekal nějaká pikantní asijská kuchyně nebo mexická.
0: To byl pouze název. Byl to takhle, hele, byl to typ obsahu, který dokázal být jako krásně ostrej. V tom smyslu, že si jako nebral moc servítky. Jo.
1: Takže... to bylo jako politicky zaměřený, kulturně zaměřený, nebo jak?
0: Hele, to bylo jako lifestyleové časa, kdy vlastně fungovalo to, když říkám, že to dávalo počátky content marketingu, obsahový marketingu v Čechách, tak to znamená, že vlastně dvě třetiny toho časáku byla nějaká zábava. Jo, teď je jedno. A jedna třetina byla jako produktová, protože to platil Vodafone.
1: No jasně, takže z té jedné třetiny, třeba vždycky,
0: jasný, tak z té jedné třetiny si tam měl telefony, tarify a tak dále.
1: Jasně.
0: Ale ty dvě třetiny toho lifestylu, tak byla vlastně jako neskutečná zábava. Naprosto špičkový grafický design, za kterým stál Simon Brown, což je pořád mladý kluk, tak to je vlastně jako britský designer, myslím, že několikanásobný jako designer dokonce jako roku.
1: A tam ty témata byly taky rozhovory s nějakými slovnými osobnostmi.
0: Byly tam jako rozhovory, prostě, které byly fakt jako skvěle dělané, byla tam výborná redakce. Jirka Holubec třeba dělal jako to byl kmenový novinář. Možná, že budeš znát Filipa Horáčka.
1: To ho znám.
0: No jasně, ano. Tak Filip dělal editora, že jo?
1: Jo, takhle.
0: Takže zdravím Filipa, který třeba poslouchá, nevím, to je jedno. A byl jako sen se dostat do Chile v tu dobu.
1: To bylo v které letech?
0: Tyjo.
1: To nebyly devadesátky.
0: Ne.
1: To bylo později.
0: To bylo, já nevím, jako nechci kecat, no je to prostě, tyjo, tak před 15 lety něco takové.
1: No to není tak dávno, no vidíš to. Hele, prosím tě, pojďme se vrátit zpátky k tobě, jo, ať nemluvíme.
0: No jasně.
1: O tom. To znamená, takže, to byly tvoje, to tě staro. Já nevím, ty se s tomu dostal.
0: Jo, já jsem řekl editoriální design a ty se z toho chytil. Vlastně,
1: jo, editoriální.
0: Takže editoriální design je jako to není o tom, jestli jsou hezký obrázky a tak, jo, ale je to vlastně o tom, jakým způsobem vůbec ten časák jako funguje, ve smyslu toho podání té informace. Jo? Jak tam budeš mít, prostě samozřejmě jedna věc je zlom, to znamená jako grafický.
1: Co a jakým způsobem přináší, jasně, když to jasně. Řeknu.
0: A přesně ten Simon právě byl v tomhle tom jako úplně špičkový a jsem považuji jako za jednoho ze svých mentorů životních, protože on to dělal. Ty si prostě musel jako nakreslit nějaký layout toho časáku, prostě nějaký strany a tak dále. Vytisklo se to a přineslo se to Simonovi, když přiletěl, nebo se to dělalo v Londýně. A on se na to vždycky jakhle podíval. A ty si vůbec nepoznal, jako co si myslí. Je to dobrý, je to bullshit.
1: Takový
0: jako...
1: lidi nesnáším.
0: No a já jsem je taky nesnášel a začal jsem je milovat. A začal jsem dělat úplně to samý, protože ona je v tom strašná síla.
1: No to je jasný.
0: On byl úplně
1: jako... toho chudáka, výtvarníka nebo umělce, prostě navrhovatele, tak zdrtíš tímhletím pohledem, že buď se připočurá smutkem nebo zklamáním, anebo se posleze teda možná připočurá radostí, ale je to hrozný pocit nejistoty, chápeš to? Buď taky trošku psycholog.
0: Nechápu to, já jsem si to zažíval, jo. No. Než jsem ale pochopil jako tu sílu to. A ta síla znamenala to, že prostě Simon byl takhle jako netečnej, fakt si z něj nepoznal vůbec nic. Jo. A vlastně on se jenom zeptal, a proč jsi to udělal takhle? A když jsi to dokázal obhájit, že jsi to udělal takhle, jakože on věděl, že to máš jako odpřemýšlení, že tam je nějaká idea, nějaká myšlenka, z nějakého důvodu jsi to udělal takhle, tak potom řekl jako třeba, OK, jako není to úplně můj cup of tea, ale má tu myšlenku, stojí si za tím, super, prostě beru.
1: Dobře.
0: A toho já jsem si strašně vážil třeba.
1: Tak to byl takový jedna z tvých inspirací do tvý profese.
0: Jo.
1: O tý se budeme bavit, to mě hlavně zajímá ty fotky a ty časozběrný dokumenty, tak se tomu takhle říká, že jo, což jsou v podstatě příběhy jednoho člověka od nějakého bodu A do nějakého bodu až Z, že jo, co si budeme povídat. Ale to si budeme povídat za chviličku, protože tady taky pouštíme pecky a tvoje oblíbené pecky a jedna z nich...

0: si co na ten začátek, ta se jmenuje jak?
1: Massive Attack. Ano. Finish Sympathy.
0: Jo, to je ta velice interesantní černoška, jak jde tak jako bez cíle, ano, se touhá ulicemi. Ano, to je velice známý klip.
1: Já vůbec nevím, proč to mám rád, ale prostě mám to rád už jako strašně dlouho. A vždycky to je, nějak mě to jako bere. Prostě.
0: Hele, já mám rád spoustu muziky. A z velké části taky nedokážu říct, proč se mi to líbí nebo ne. Co si vůbec nic nedělej. Pouštím, jo? Massive Attack.

0: Povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Tomán, mým dnešním hostem. Peťa začal těmi, no to nebyly začátky, ale v podstatě jedna etapa, epizoda tvojí práce, profesionálního života, takhle to řeknu. To znamená časopis Chili, já furt se nemůžu prostě, já když slyším název časopisu, tak já to mám jak takové ty časopisy o receptech. Ale no dobře.
2: Ale když jsem řekl tam Filip Horáček, tak už tě to...
1: To už je bylo jasný, jo, že to zase nebude už rádle zastavit.
2: Přesně tak.
1: Ano, ale pozor. Ty jsi vybral, začnu takhle. Ty jsi vybral jako druhou pecku, nebo druhou kapelu a pecku, kterou budeme hrát, kapelu Shelter. A skladbu Civilized Man, je to tak.
2: Je to tak.
1: A když jsme si to tady zkoušeli, jestli je to ona, ta pecka, tak to začínalo basou, takovou velice zajímavou. A najednou si tady začal vykřikovat, jak malé dítě, to jsem hrál na bubny! Ale bez kapely, jako sám. Tak jsem říkal, že Petr je jeden ze statečných bubeníků, kteří hrajou velice krásné písně, ale bohužel sami jenom na bicí, takže nikdo tu píseň nepozná, protože bohužel harmonie a melodie chybí. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Myslím, že to bylo dobře, jo? Že jsem to hrál sám.
1: Proč ne?
2: Že to zase tak až takový zázrak nebyl.
1: Tak se ještě, třeba teď, až to pustíme, až budeš vyprávět, teď se dostaneme spíš k takový tý muzikálnější oblasti, jo, nebo jo, do muzikálnější oblasti, tak se ti někdo ozve, že jo?
2: Ne, mě určitě ne, jako, hele, to se, já jsem mrtvej muž v tomhle stavu. Prostě miluju bubny, bavili mě, rád jsem na ně hrál, ale je to jako uzavřená kapitola.
1: A ty bubny jsi prodal, nebo jsou někde ve sklepě teďka na půdě?
2: Ne, teď jsou, prosím tě, jako to je, fakt se bavíme o před 30 lety.
1: Před 30 lety.
2: Jo, jo, jo. Takže teď mám jako doma, mám ještě, samozřejmě jsem to koupil synovi, který to, jako chvilku ho to bavilo, takže to skončilo u mě. To je něco, jako když koupí dítě ti psa, že jo, prostě klasik.
1: Chodíš ho venčet, no, to je
2: jasný. Jo, ne, my nemáme psa, ale mám jako training pet prostě na bicí, tak jako si občas ještě bouchnu prostě jako paradidle si na tom prostě blbnu, ale tím jsem jako skončil.
1: Takže do té muziky nepůjdeš mezi nás.
2: Ne, už ne, ale já se vrátím k lítání, to vím, jako, protože na důchod budu lítat v Kanadě dělat bušpilota, to jako vím, ale do hudby už asi.
1: Lítání myslíš jako v letadle?
2: No jasně.
1: Bušpilot to je ten, co lítá nad pralesem, nebo co jako?
2: Ty vole, v Kanadě tam těch pralesů asi tolik není, že jo?
1: No tak nad lesem.
2: Jo.
1: Je to ono, jo?
2: No, jak tam lítají v tom zásobu, hele, vozí ty plechovky těm rybářům a tak prostě.
1: Takže
2: tak
1: lítáš do takových těch prdelí strašných, kde
2: no,
1: se jinak
2: to, jo, to je prostě, má to jediný háček, jo? A to nevím, jak to jako...
1: Musíš prostě mít pilotní průkaz.
2: Ne, to já jsem měl, to já se jako udělám znova, prostě to je všechno v pohodě, jo? Prostě lítání jako opravdu, to bylo jako můj dream, ne fotografie, prostě pro mě bylo jako to lítání. Ale jak jako... Prostě nevím, jaká je tam pozice mý ženy, jo, v tom, protože představa, že jako ona by šla se mnou na důchod jako do Kanady, abych já tam lítal prostě a žil si ten svůj sen, se úplně jako nekoreluje s tím jejím, jako s tou její představou. No, tak nevím, nějak tam si nemyslím.
1: Já můžu tě poradit, mám dnešní zkušenost. Jestli chceš lítat
2: v Kanadě
1: se
2: jako
1: svou ženou.
2: Jo, tak,
1: jestli chceš lítat.
2: No, ona moc jako nemusí lítat.
1: No, tak já ti poradím, to je to úplně jednoduchý.
2: Jo?
1: Dneska jsem to zažil, já jsem byl otrávený jako svině teda. Lítal jsem po úřadech se svou ženou, jo? Takže po úřadech to s tebou lítat bude, v letadle nevím. Hele, pojďme ještě zpátky. Ne, počkej. No už jsme to zase jsme se dostali
2: to
1: někam.
2: Je dobrý, ne? To
1: víš,
2: je
1: jak to máš ten, taky máš ten starobní
2: důchod, ten
1: model, jak začneš nějakou myšlenka,
2: jo, jo.
1: Teď se ti tam naváže nějaká odbočka,
2: jo,
1: protože to s tím souvisí, to je jasný. Ale dostaneš se do odbočky, ale co se stane? Neumíš se vrátit zpátky k té hlavní myšlence.
2: Jo, ale mně přijde úplně skvělý, že jako ty seš tady moderátor, takže to je jako teď tvoje máslo. Víš co? A
1: já
2: to se mi hrozně líbí, že já můžu utíkat kam chci a oni si všichni musí říkat potom, ty vole, on to tam jako vůbec nemoderoval.
1: Hele, podívej se, já ti řeknu jednu věc.
2: Že se vidíme poprvé v životě, je to docela dobrý, ne?
1: No, to je dobrý. Já s každým se vidím poprvé v životě a není to brumla, takzvaný, víš, takový ten, jak je takový zaražený, no tak každý jsme nějaký, někdo je introvert, že jo, tak někdo naopak. A co se týče mýho másla, na svý máslo já jsem zvyklý. Já po každý zpovědnici jdu do sprchy a umyju si hlavu, protože mám takovýhle mastný tancoury. Hele, bubny, tím jsme začali.
2: Chceš to ukotvit, ty bubny teda?
1: Ne, ne, ukotvíme to v dalším vstupu. Ukotvíme to v dalším vstupu, protože vím, že bychom zase dalších 10... Pustíme si Shelter.
2: Pošli tam Shelter. Jsme,
1: tvoje oblíbená písnička, ano, kterou si
2: dokonce hrál, dokázal zahrát.
1: Zahrát na bicí, tak si sám po rocích hrával.
2: Bez kapely. Ještě v garáži, v klasický garáži.
1: Ale Peťo, no tak teď ji pustím, jak zní s kapelou, jo? Kdyby si s náhodou nepamatoval.

0: Všechny vás moc zdravím z naší Beskytky.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: No musím říct, Peťo, že si s kapelou Shelter mě udělal velkou radost. To je fakt pecka, jako svině. A to jsem se chtěl zeptat. Ty bicí jsou tam luxusní teda, jako velmi těžký teda musím říct. To jsi to hrál přesně tak, jak to bylo, nebo...
2: No já si myslím,
1: jak
2: že
1: je originál?
2: Jo. Já si myslím, že jo. Ale možná právě proto jsem to hrál bez kapely, že jo.
1: Počkej, to je jako odpověď, že by, kdyby to hrál kapela, se nechytá, jo, protože hraje
2: blbě. Ne, no to, já bych se asi nechytal. Hele, já byl prostě špatný bubeník, co si budeme nalhávat.
1: No, jestli jsi to
2: ale
1: hrál
2: měl
1: jako...
2: jsem to rád prostě, no. Takže tohle to jsem se jako hrál, měl jsem to ve sluchátkách klasicky.
1: To já si taky říkám
2: vždycky. A měl jsem prostě vždycky pocit, jako, že tam jsem na té stage a že jsem vlastně... Jo a dokonce Shelter vlastně to byly Hare Krishna, jo, ještě ke všemu. Kapela prostě, víš, jako. Tak já jsem si představil, že jsem Hare Krishna.
1: Takže takový buddhisti trošku, jo? Nebo?
2: Jo, to prostě mě to hrozně bavilo, no, to byla krásná hudba.
1: Takže jsi měl taky takový ten...
2: No neměl právě,
1: červený,
2: že... Ne, já jsem byl takový jako konzervativní trouba, jo, takový prostě kluk z maloměsta v tomhle tom. Takže bych si to asi nedovolil, jako mít ten copánek kršňácký a tak dále, prostě mít jako přesně... A tak jsem si to asi jako takhle prožíval. Prostě,
1: ale mě zaujala jedna věc, teda, co jsi říkal, že jsi byl špatný bubeník, ale měl si to rád. To mě strašně potěšilo. Jsem špatný milovník, ale taky to mám.
2: No. A měl jsem to tak rád, že jsem se přihlásil a dostal jsem se do LSU k Ivanovi Pelíškovi z Abraxasu. Ten učil prostě...
1: Tak co kecáš, že jsi byl špatný bubeník, to by tě tam jinak nevzali?
2: Tak je, jako prostě každý nějak začíná, že jo, prostě tak to...
1: To je teda blbá odpověď.
2: No, hele, myslím, že to nebyla žádná sláva, ale prostě mě to bavilo. A mě hlavně bavilo, zní to možná absurdně, ale mě bavily ty noty. Mě bavilo jako hrát podle těch not, že jsem měl nějaký vedení, prostě, víš, jako že to bylo takový... Takže, a zažil jsem si, fakt jsem si zažil takový to, jako hudebníci to asi znají, že prostě jedeš ten metronom v těch sluchátkách a bum, bum, bum, bum, bum, prostě, dadada, a najednou si jako někam uletěl. Takový to jako prostě, rozumím tomu, proč šamani používají bubínek. Víš, jako, že to je...
1: Myslíš, jako duchovně si odletěl?
2: No, jako že úplně
1: ne, že najednou... z rytmu, ale
2: ne, no, tak jsem byl furt někde, jako když náhodou jsem se chytil jako v
1: to
2: rytmu.
1: To jsem byl furt duchovně mimo.
2: Když náhodou jsem se chytil v rytmu, tak prostě se mi jako stalo tohle, že jsem jako prostě byl úplně někde jako mimo, prostě, víš, jako chvilku v jiném času prostě.
1: Sáro, koupím, že bubínek, jak zkusím letět trošku.
2: Jo, ale tak kvůli tomu oni ho používají, víš, a mani.
1: No to je pravda.
2: Ten rytmus funguje prostě, no.
1: Hele, já teď propojím, jo, to tvojí profesi, my jsme hodně úplně, když jsme začali layoutama, takovýma věcma.
2: Tak se to chytilo.
1: Čili a tohle, a pak jsme se dostali k muzice, tak teď pojďme zase se přehoupnout.
2: K tomu vážnému.
1: I k tvojí profesi, a ne vážnému, ale co vím teda, nebo co tuším, nebo co jsem zaslech, tak možná nejpřesněji řečeno. Děláš, a taky jsem to zmiňoval, časozběrný dokumenty. To znamená rozhovory se zajímavýma lidmama, je to tak? A no, zároveň je fotíš. Hmm. Ty děláš fotografii tu žurnalistickou, říkáte to nějak odborně, pressfoto, to je taková soutěž, ty se ještě dostaneme, neboj. To jsou reportážní fotografie, takhle se to správně říká?
2: Hele, já bych jako od toho presu už trošičku odešel, prostě spíš jsem se zabýval jako spíš dokumentární fotkou, protože ta pres fotografie, ta novinářská je vlastně trošku jiná disciplína.
1: Jasně.
2: To je, že někam rychle přilítneš a musíš udělat to nejlepší možný prostě v tu danou chvíli. Většinou je to na nějaký třeba politický téma, prostě víš, jako deníkaři. No to jsem dělal ze začátku.
1: Dež to ta dokumentární fotografie o lidech.
2: No, o lidech nebo o nějakém ději, prostě to je jedno. Ale je to jako, že do toho třeba dáváš jako víc svůj názor a tak. A to je možná vlastně asi ten největší rozdíl pro mě v tom vnímání, že já se jako nesnažím hrát na nějakou objektivitu jako novinářskou vůbec. Já vlastně tím, že dělám ty fakt dlouhodobý dokumenty, příkladem je třeba Lukáš Hirka, novodobý válečný veterán s poraněným mozkem, vlastně jako jediný teď asi aktuálně žijící, tak vlastně s Lukinem to děláme už, nevím, asi 12 let nebo kolik.
1: K němu se dostane, jo, to mě zajímá, to bude jedna určitě k další hodině.
2: Černobyl 100%. Jsem dělal asi 10 let.
1: Nepředbíhej mi tam furt někam.
2: Já tě musím řídit.
1: No dobře, no tak dobře, ale tak já se budu bránit, fajn. Mně jde o to, aby jsme navázali tou muzikou na tvoje bubenické pokusy, dejme tomu, říkejme tomu tak, že tě to tak zaujalo, nebo nevím, jestli to tak bylo, že jsi udělal taky časozběrnej dokument, promiň, že tomu tak říkám, jak to mám říkat, aby ti to vyhovovalo. Příběhovej nějakej,